A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel.

kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tedy naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. Na tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Roznal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: Teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Tak existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda. Můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita. Byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle. Byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikala úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat a taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn a ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun, Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ty říkáš, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že dal tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíčně řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindropský Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan. Cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě Tomáši a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná Silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Toho strudona.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
6: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
5: Nepůjdeš.
6: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
5: No.
6: A je to strašně
5: a
6: veliká
5: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
6: No.
5: Že jim to tak zkazej.
6: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
5: Ano.
6: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
5: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
6: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
5: třeba,
6: já vím.
5: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
6: Tak se budu
5: těšit. A třeba
6: těšit.
5: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl mě takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, jaké městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nějak jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně jsi se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na pubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, slunce, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. No, vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlíšských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak hvězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: No.
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Žijo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho

0: do sebe asi.
1: Tak to je prostě jako, obdiv. Ano, skutečný obdiv. Fakt.
2: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní z

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no
1: je to, je to ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo.
1: Politické harašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsem ano.
6: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si taky připíme.

0: na váš úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
1: Ne. Čím si připijte vy?
2: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
1: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
2: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
0: Ne, ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
2: Ale...
0: To není čepovat, ale četovat.
2: Ale to má to jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
1: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, tak, takzvaném tak. Přímém spojení, ano?
2: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
0: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
2: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
0: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente, já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
2: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
0: Jsem rád, že nesoutěžím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
5: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo. Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
4: A ještě kterým vagónem.
5: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
4: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
5: prasovku? Já nemám v hlavě nic.
4: To je pro mě Uršová Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
5: Já nemám nadmíru informací.
4: Nemáš?
5: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
4: Ne.
5: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
4: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
5: A proto jsem tady.
4: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu jsme Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte, z Hané, Richard, a? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme
5: telefon. Měl kultury od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže, vážení posluchači, můžete se ptát. Naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz. Všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Vidíte,
7: posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy.
1: Nikdy.
4: Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že by
1: byli... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál? Nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné, za prvé, a za druhé, jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrolnek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych asi se okoně s tím Karlem.
1: Tak jste nad rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči? No.
6: Ano,
5: konečně. No, a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jít rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Uzavírka ulic Lipovská a Jaroslava Ježka Vězeníku potrvá déle. Na městském úřadu v Šumperku končí letní úřední hodiny. Nejčastěji řešila v létě jesenická horská služba úrazy cyklistů a turistů. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Řidiči v Jeseníku musí dál počítat s dopravním omezením v ulicích Lipovská a Jaroslava Ježka. Dělníci tam pracují na obnově plynovodu a vodovodu. Uzavírka, která měla původně skončit v pondělí, potrvá do 13. září. Vyplývá to z informací na webu radnice. Letní úřední hodiny, díky kterým mohli občané navštěvovat radnici v Šumperku, už od 7 hodin ráno končí. Vedení úřadu je zavedlo kvůli vedrům. Ode dneška na úřadě platí standardní úřední hodiny. Pracovníci budou veřejnosti k dispozici od 8 hodin ráno, řekla mluvčí města Jana Kaněvová.
2: Zavedení letních úředních hodin hodnotíme pozitivně. Využívali je hlavně seniori a živnostníci, kteří návštěvu úřadu stíhali před odjezdem za zákazníky. Zkušenosti z letního režimu vyhodnotíme a využijeme je při rozhodování o případném zavedení letních úředních hodin v příštích letech.
0: Přerovské školní jídelny vstoupí do nového školního roku s několika novinkami. Starší žáci dostanou větší porce, noví strávníci se budou moci přihlásit online a po dokončení oprav vzniknou v jídelnách na Velké Dlážce a za mlýnem samoobslužné zóny pro vracení nádobí i pulty s ovocem a zeleninovými saláty. Zařízení školního stravování Přerov chce také vyzkoušet systém svačinek, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Jeseničtí horští záchranáři v létě řešili téměř 400 úrazů. Nejvíce jich ošetřovali během 2. srpnového týdne, kdy to bylo 68 zranění. Podle člena horské služby Tomáše Fabiána turisty do hor přilákalo hezké počasí i astronomické jevy.
3: A souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
0: Olomoucká tenistka Karolína Muchová porazila na úvod US Open Sinu Krausovou z Rakouska 6-3 a 6-0. Ve druhém kole narazí na Boultrovou. První kolo US Open dnes uzavře pětice českých tenistek. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudson. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová. Dnešní program turnaje začne v 17 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě. Polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena ulice Hradecká. Stavební práce tady potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je úterý 1. září a svátek má Linda, Samuel a Jilí. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Posílejte vaše vzkazy jako vždy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chčije a chčije.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejím.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 1. září, je minuta po 17:15 a svátek má Linda, Samuel a Jilí.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatý Jilí jasný, bude podzim krásný, no dnes bude slunečno, sem tam mrak, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů, Prostějov 16 stupňů Celsia, napsala Míša, která se chystá do práce a přeje školákům a rodičům zdařilý vstup do nového školního roku. A Šumperk 13 stupňů, hezký den všem, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S veslováním začala v 11 letech na řece Moravě. Dnes má na kontě medaile z juniorského mistrovství Evropy i světa a patří k nadějím českého veslování. Díky sportovnímu stipendiu studuje na prestižní americké univerzitě. Jak se jí daří? O tom si s členkou veslařského klubu Olomouc Michálou Uličnou budeme povídat ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vsteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Radnice v Zátoru na Jesenicku musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec větší rozpočet. Více než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k referendu.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnosti, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek Horního Zátoru, kde by mělo stát celkem raz, dva, tři, celkem osm větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, jakože zde probíhalo roční měření intenzity větru a tak dále, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například.
2: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
2: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
3: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč na tom chcou, tak je to otázka jenom peněz, což mě úplně nezajímá. Když se podíváte, je to podhůří Nízkého Jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, že to tam být prostě nemá. Je to neestetické, je to minimálně na 25-30 let. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městě pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
2: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Igor Polák.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči v Jeseníku musí dál počítat s dopravním omezením v ulicích Lipovská a Jaroslava Ješka. Dělníci tam pracují na obnově plynovodu a vodovodu. Uzavírka, která měla původně skončit dnes, potrvá do 13. září. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval státy střední a východní Evropy ke spolupráci při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Řekl to na strategickém fóru ve slovinském Bledu. Od nové sezóny začíná v Moravském divadle Olomouc mezinárodní projekt Junior Ballet Olomouc. Mladým tanečníkům dává celosezónní stáž možnost získat jevištní praxi, pravidelný trénink, práci s baletními mistry i pedagogy. Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili jeskyňáři při odkrývání prostor nově objevené jeskyně v okolí Javořížských jeskyní na Olomoucku. Vězevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo z pozdní doby bronzové. Nálezy nyní zkoumají archeologové centra muzejní archeologie vlastivědného muzea v Olomouci. Ze sportu? České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavbě cyklostezky je v Hranicích částečně uzavřena Bělotínská ulice. Toto omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, svátek má dnes Linda, Samuel a Jilí. Jak vidí tento den pranostiky, o svatém Jilí jdou jelení gří. V jakém počasí jde jelen gří, v takovém se o Michalu vrací. Od svatého Jilí každý teplý den je milý. No víme, jaký bude podzim. Jilí jasný, podzim krásný. Jaké počasí o Jilím panuje? Takové celý měsíc se ukazuje. Jeli Jilí jasný den, krásný podzim zvěstujem. Jilí podzim začíná. A na den Jilí hrom a blesky, 4 týdny mokré stezky. Zemědělci, zahrádkáři pozor, svatý Jilí otavy klidí, prší-li na svatého Jilí, budou otavy zhnilí, svatý Jilí oráč je pilný, na Jilího hrozen, na Michala sklizeň. Když je pěkně na Jilí, může se zasít i do sucha a do prachu a bez strachu. Pro ornici i osení výhoda, když na Jilího sluná pohoda. A ještě jedna pranostika, svatý Jilí slunce mírní. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 1. září, úterý, svátek má Linda, Samuel a Jilí a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Jilí jasný, podzim krásný, no dnes bude slunečno, sem tam mrak, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, vzkazy posíláte také na náš Facebook, děkuji. Břeťa napsal štíty jasno, teplota od 10 do 13 stupňů, po včerejších slabých deštích je líp, vítr 7 až 14 km za hodinu. Šternberg 13 stupňů hlásí Ivana, Martina z Chomoutova naměřila 14,5 stupně, chystá se snídat a potom bude uklízet a také trhat rajčata.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Dobré ráno, zástupci Olomouckého kraje zahajují na středních školách kampaň cílící na dárce krve. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zástupci Olomouckého kraje zahajují na středních školách kampaň zaměřenou na dárce krve. Dnes začíná rekonstrukce cesty mezi Těchanovem a Jiříkovem na Bruntálsku. Tenisté Svrčina, Nosková, Bousková a Muchová jsou ve druhém kole US Open. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení olomouckého hejtmanství chce zvýšit počet dárců krve. Dnes proto spouští na středních školách kampaň, kterou chce oslovit plnoleté studenty a taky učitele a nepedagogy. Pokračuje náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z Hnutí ANO.
2: Jedním z důvodů, proč jsme právě zacílili na střední školy, je obrovská základna, která v té maximální variantě v rámci našich 107 příspěvkových organizací v oblasti školství čítá až 10 000 lidí, 10 000 potenciálních dárců. Protože tam počítají nejenom studenti starší 18 let, ale i pedagogové a nepedagogický personál. To znamená skutečně 10 000 lidí, kteří se mohou do té kampaně zapojit.
1: Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti, hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi místní částí Těchanov a Jiříkov. Cesta už byla totiž v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba 2 měsíce. Kromě nového asfaltu bude mít silnice například i nové nespevněné krajnice. Vozovka je úplně uzavřená.
3: Opravovaný úsek začíná útočně autobusu na zastávce Jiříkov-Těchanov a končí u křižovatky krajských silnic nedaleko obecního úřadu v Jiříkově. Přístup na cestu budou mít pouze místní zásobování a vozidla integrovaného záchranného systému. Při pokládce asfaltu po cestě neprojedou pravděpodobně ani místní. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Tenisté Svrčina, Nosková, Bousková a Muchová jsou ve druhém kole US Open. To na druhé straně české volejbalistky jsou smutné. Na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3. Nejproduktivnější hráčka turnaje, švédská univerzálka Izabele Háková, v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlejnkové bylo složité jí bránit.
4: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaké chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžké ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a k tomu mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Litovli v ulici Svatoplukově pokračují opravy vodovodu a částečná uzavírka tady potrvá až do poloviny prosince.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme 1. září, začíná nový školní rok. Věřím, že bude příjemný pro všechny. Někdy si říkám, jestli je tento den náročnější pro rodiče nebo pro malé školáky. Klidně mi o tom napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o lidech, kteří měli zálusk na zlato sochy Nejsvětější trojice na Olomouckém náměstí a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Hned několik lidí, kteří měli zálusk na zlato sochy Nejsvětější Trojice na Olomouckém náměstí, se našlo před 100 lety. Zlato samozřejmě nezískali, ale psalo se o nich v novinách, kterými listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V několika novinách se totiž objevily články obsahující nepřesné informace o soše Nejsvětější Trojice, vypovídající o tom, že ji sami autoři neviděli ani z dálky a že sedli na lep nějakému kavárenskému tlachu. Prostě nestudovali a neověřovali. A tak se stalo, že se několik lidí vydalo na lup. Chtěli získat zlato ze sochy, o kterém se psalo. Především měli spadeno na Svatozář. Policie naštěstí zavčas milovníky zlata zajistila a učinila neškodnými a v deníku Našinec se psalo. Aby se zase nevyskytli nějací hloupí milovníci zlata, tož podotýkáme, že jak celé nejvyšší sousoší, tak Svatozář jsou tepány z mědi a že jejich rozměry jsou tak veliké, jen Svatozář má 3,70 metrů v průměru a že jsou tak dobře připevněny, že by si páni zloději s nimi vůbec nevěděli rady. Jedině to by se jim mohlo státi, že by při troše neopatrnosti sletěli z lešení. Na zlato si tedy budou muset nechat zajít chuť.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 1. září, svátek má Linda, Samuel a Jilí, vše nejlepší a je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. No dnes bude slunečno, sem tam mrak a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji, Doloplazy u Nezamyslic. 17 stupňů, vlhkost 73%, jasná obloha, bude pěkný den a tak jedu na kole pro chleba do nedalekých Ivanovic na Hané, napsal Miroslav, tak opatrně na cestě. Přerov 16 stupňů, jasno, to už píše Radek, který včera odstartoval dovolenou, mohl by spát, ale jak píše, nejde to. Šumvald 14 stupňů, dobré ráno, píše Jarka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Je tady září, začátek nového školního roku. Někdy si říkám, jestli první školní den je náročnější pro rodiče nebo pro malé školáky, nebo snad pro učitele. O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na náš Facebook. Děkuji, pojďme na první vzkazy. Blanka z Mohlnice vzpomíná, že její nástup do první třídy byl uplakaný, nechtěla být pryč od babičky, která se o ní starala, když byli rodiče v práci, a obrečela i první školní den své dcery a také vnučky. Monika z Jeseníku píše, že první školní den byl vždy skvělý a přeje všem, ať ho prožijí radostně jako ona. Vzpomínka od Honzy z Bludova. První třída a první školní den byl fajn, všechny ze třídy jsem znal a učitelka byla sousedka, což až časem jsem zjistil, že není výhoda, ale jasná nevýhoda. Rodiče se totiž s paní učitelkou často povídali přes plot a dozvěděli se tak o všech lumpárnách, co jsem prováděl. A jaké jsou vaše vzpomínky na první školní den na školu? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Igor Polák.
3: 6:30
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Letní úřední hodiny, díky kterým zájemci mohli navštěvovat pracovníky radnice v Šumperku, už od 7 hodin ráno končí. Vedení úřadu je zavedlo kvůli vedrům. Ode dneška už na úřadě platí standardní úřední hodiny, kdy jsou úředníci veřejnosti k dispozici od 8 hodin ráno. Na postu hlavní hygieničky dnes končí Barbora Macková. Odchází na vlastní žádost, ředitelkou státního zdravotního ústavu ale zůstane. Na hygieně končí podle svých slov proto, že vedení resortu má jiné představy o modernizaci ochrany veřejného zdraví. Jeseníští horští záchranáři v létě řešili téměř 400 úrazů. Nejvíce jich ošetřovali během 2. srpnového týdne, kdy to bylo 68 zranění. Moderní zázemí získalo 6 dětí z dětského domova Šance v Olomouci. O víkendu se přestěhovali do nově zrekonstruovaného rodinného domu v Bulharské ulici. Uspůsobený je tak, aby co nejvíc připomínal běžnou domácnost. Ze sportu. Pouze Sára Bejlek nepostoupila z českých tenistů v 2. dní US Open. Dalších 6 hráčů se do 2. kola dostalo, včetně wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Postupují i Svrčina, Muchová, Nosková, Siňaková a Bousková. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 na 256. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Stojí tam poruchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V okolí Písečné se dokončují úpravy obecních lesů, za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Ochránit domy před přívalovými dešti a zároveň zadržet vodu v krajině v době sucha by měla opatření, která dokončují dělníci v lokalitě pod Křemenáčem v Písečné na Jesenicku. Podobné úpravy chystají i některé další obce z regionu. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: A při těch přívalových deštích se stává, že voda, která zde teče z okolních kopců, se pak vylívá ven na to parkoviště, zaplavuje nejenom plochu, kde stojí auta, ale i okolní zahrady.
2: Popisujeme situaci za zdravotním střediskem v Písečné starosta Jan Konečný, který v komunálních volbách kandiduje za hnutí za spokojené občany. Právě takovýmto situacím by měla částečně zabránit současně realizovaná opatření.
1: Hlavně doufám, že nám to pomůže zadržet vodu v lese a méně ji pak doteče do zastaveného území obce.
2: Na úpravách se pracuje od srpna. Důvodem byla především útněná půda, vysvětluje odborník na zadržování vody v krajině Miroslav Kubín.
3: Když jdeme tomu, těžké stroje vyváží dřevo z lesa nebo se pohybují různě spontánně po tom lese, tak utlačují půdu a to je právě ten moment, kdy voda dešťová nemůže vsakovat a stéká po těch kolejích na cestu, po cestě potom do nějakého rigolu a z rigolu velmi rychle do vodního toku.
2: Půda a cesty v Písečné se upravují pomocí 4 typů opatření. Patří mezi ně například takzvaná jáma hráz jáma, šachovnice nebo tůně, pokračuje Kubín.
3: Kde se nahromadí voda během přívalové srážky nebo nějaké bouřky a může tam pomaličku vsakovat. A tam, kde jsou příhodné místa, aby byla celý rok třeba voda, tak to jsou zase hodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
2: Opatření, která jsou už téměř hotová, si vyžádají necelé 2 miliony korun, dodává Konečný.
1: Přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
2: Podobná opatření plánují také v sousední České Vsi, popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: My máme vytvořenou studii krajiny a teďka dokončujeme právě studii v lese a hotová by měla být v průběhu října. Příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
2: Opatření na zadržování vody v krajině plánují také ve Vápené. Podle starosty Leoše Haniga, který v komunálních volbách kandiduje za stranu Srdcem pro Vápenou, byly hlavním impulzem povodně.
5: Takže jsme už i v té studii, kterou máme zpracovanou, počítali s tím, že nějakým způsobem bychom chtěli nějak zpozdit tu záplavovou vlnu, protože my jsme obehnaní kopcema a tak jak asi všichni letos vidíme to obrovské sucho, které kolem nás, tak jsme přesvědčeni, že pokud ta voda zůstane na kopcích, tak bude i pod horama.
2: V současné době vedení obce jedná s majiteli lesů.
5: Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
2: Podobná opatření se na Jesenicku realizovala už v minulých letech, a to například v okolí Širokého Brodu nebo Bílého potoka. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostroždík. Dobré ráno.
2: Také přeji hezké ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Jaký bude ten první školní den?
2: Tak momentálně je v regionu jasno, pouze v Jeseníkách je velká oblačnost, je to nízká oblačnost, kopce jsou tam v mracích, ale tam asi moc dětí nahora do školy nepůjde, na pradědu nebo na šeráku. No a jinak během dne čekáme stále jasno až polojasno, během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a jen výjimečně se může v Jeseníkách objevit přehánka slabší. Teploty dnes vystoupí na 23 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17 a vád bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tak v noci se bude opět vyjasňovat, jasno, polojasno, jen bude taková ta vysoká oblačnost průsvitná, takže i měsíc bude vidět v noci. Teploty v noci klesou na 13 až 9 stupňů a vítr slabý, proměnlivý. Zítra bude oblačnosti o něco více než dnes, ale přehánky stále jen výjimečně, spíše v Jeseníkách nějaká slabá přehánka. Teploty zítra 23 až 27, na horách kolem 18 a vítr bude vás slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostroždík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Je štěstím na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Marie Rotrová připomněla song Markétka a chystá se například Petr Spálený. Dobré ráno, jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla doširoka od sebe, paže vzpažené nad hlavou, široko rozevřené. S nádechem jdeme dolů do dřepu a zároveň předklonu. Paže stále nad hlavou. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 6 minut bude 7 hodin. Do prvních tříd míří v Olomouci zhruba 1070 žáků. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Do prvních tříd dnes zamíří v Olomouci zhruba 1070 žáků. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku. Před základní školou v České Vsi na Jesenicku je nová modulární knihovna a hřiště. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Žáci se po letních prázdninách vracejí znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol v Olomouci dnes nastupuje 1068 žáků prvních tříd. V minulých letech byly jejich počty zhruba stejné. Pohybovali se okolo 1100 prvňáčků, řekl mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Podle statistik ministerstva školství z konce září loňského roku navštěvovalo olomoucké základní školy 9984 žáků. Základní školy každoročně opouštějí nejen žáci devátých tříd, ale také žáci pátých a sedmých tříd, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Přesný počet žáků v právě začínajícím školním roce proto budeme znát až po 30. září.
2: České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada jí do vedení drah jmenovala bez výběrového řízení. Zástupci České Vsi na Jesenicku dnes otevírají zrekonstruovaný prostor před základní školou. Kromě hřišť tam vzniklo zázemí pro školní družinu nebo modulární knihovna, popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: Tak jsou tam hřiště dětská, je tam knihovna, takže chceme to udělat i takový prostor třeba pro rodiče, když přijdou vyzvednout děti. Je tam zázemí pro školní družinu, tam samozřejmě plno zeleně, která má sloužit i k výukovým účelům a pak samozřejmě je tam plno místa k posezení.
2: Stoleté výročí si letos připomíná dětský domov v Moravské Třebové. Ve městě začal fungovat v roce 1926 jako první zařízení pro ohrožené děti při české menšinové škole. Dnes děti nebydlí společně v jednom velkém zařízení, ale ve třech samostatných domácnostech. Zařízení má taky 3 garzonky pro dospívající, učí se vařit, nakupovat, hospodařit s penězi a připravují se na život po odchodu z domova. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu. Ze svého výkonu měla radost.
5: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to debl, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý. Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zvýšenou opatrnost doporučujeme na Olomoucku na silnici v úseku Hraničné Petrovice Domašov nad Bystřicí. Ve zhruba 60-metrovém úseku jsou na vozovce hospodářská zvířata.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka, ale i tady první školní den. Dítka jdou do školy některá prvně, obzvláště rodiče prvňáčků bývají v tento den, jak se říká, na měko. No, vzpomínám si, že jsem se na svůj první školní den těšil. Věděl jsem, že tam budeme maximálně hodinu a pak půjdeme jezdit na duších od traktoru po řece Desná. Tak vaše vzpomínky na školu uslyšíte za chvíli a také se vypravíme do Olomouce za parahokejisty. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď je Michal David a Třetí galaxie. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady září, začátek nového školního roku. Někdy si říkám, jestli první školní den je náročnější pro rodiče nebo pro malé školáky. Nebo snad pro učitele. O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na náš Facebook. Pojďme na další vzkazy. Zdena z Holubic napsala, na první školní den jsem se těšila, to jsem ještě nevěděla, co mě čeká učení a domácích úkolů. V pozdější době jsem se víc těšila na prázdniny a po prázdninách jsem se do školy už vůbec netěšila. Marcela z Olomouce vzpomíná, že první školní den byl pro ní naprosto překvapující, možná až šokující. Čekala paní učitelku a on před třídou stál pan učitel. No do té doby netušila, že učí i chlapy. Lída z Postřelmova má první školní den spojený s návštěvou cukrárny. Vždy na začátku školního roku brala i ona své děti do cukrárny a brzy vezme i vnuka. Ten má ale ještě rok čas. To uteče. Filip z Olomouce hned první školní den tak byl zrazen školní židlí. Praskla, on spadnul a byla z toho hned první ostuda. Tak držím palce, ať nejen první školní den, ale i ty další dny jsou bez nehod.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 1. září, je minuta po čtvrté na 8 a svátek má Jiljí, Linda a Samuel.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný, no dnes bude slunečno, sem tam mrak a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov oblačno 12 stupňů, napsala Vlaďka, zde na Zolubic naměřila 16 stupňů Celsia, začíná svítit sluníčko a Jaroslav z Vikýřovic hlásí nad horama mráčky, na jihu jasno a teplota 13 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: se dýma, kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Na olomouckém zimním stadionu o víkendu proběhl 6. ročník parahokejového turnaje Olomouc Cup. Kromě domácího celku se ho účastnily reprezentace Francie a Polska, dva německé celky a český juniorský výběr. Oproti minulým ročníkům bylo ale přihlášených týmů méně.
2: Tak bohužel bylo jen mistrovství světa skupiny B a většina týmů, kteří byli přihlášeni na náš turnaj, jsou účastníci toho mistrovství světa, takže se nemohli zúčastnit. Jsou týmy, kteří byli již nahlášeni z minulého ročníku a oslovují nás sami, ale bohužel po tom termínu, který nám kolidoval z mistrovství světa, tak jsme museli být aktivnější, nebo spíše naše manažerka musela být aktivnější, aby sehnala týmy tady na tento turnaj.
3: Vysvětluje Michal Černoch, předseda olomouckého parahokejového klubu, proč se letos musel na Olomouc Cupu snižovat počet účastníků. Na druhou stranu ale na Hanou zavítali týmy, které v minulosti k vidění nebyly, jako třeba dva německé výběry. A pro jejich soupeře to představovalo konfrontaci s jiným stylem parahokeje.
4: Byl to soupeř, se kterým už zápasy ve skupině vlastně, ať to bylo Německo A nebo Německo B, tak to byly celkem vyostřené zápasy, za mě zbytečně. Rozhodčí si to asi mohl víc ohlídat, ale i takové jsou zápasy. A bylo to něco jiného a bylo to zajímavé. Bylo to fajn, byl to tvrdý, rychlý hokej.
3: Komentuje olomoucký útočník Martin Žižlavský finálový střet s celkem Drážďan, kterému Kohouti podlehli po bezgólové remíze až v nájezdech.
4: Udrželi trošku víc disciplínu, tím jako mluvím o svém faulu, a potom určitě na ty nájezdy se nám nepodařili proměnit dva nájezdy za sebou a tam už to pak bylo těžký, no.
3: Vrátil se reprezentační útočník k finálovému duelu, po kterém se Olomouc znovu po roce musela smířit se stříbrem.
4: Já si myslím, že spokojení jsme, druhý místo je fajn, ale škoda toho finále, ale myslím si, že spokojenost je. Je to turnaj na začátek sezóny, aby jsme se všichni rozehráli, takže si myslím, že to se nám povedlo. Se svým výkonem jsem taky víceméně spokojený a myslím si, že to bylo fajn.
3: I tak byl ale tradiční domácí turnaj dobrým vkladem do blížící se ligové sezóny.
4: Tak určitě nějakou souhru, zkoušeli jsme nějaké věci prostě taktický a myslím si, že na tom můžeme začít teďka stavět tu ligovou sezónu a myslím si, že máme dobrý základ teďka.
3: Věří Martin Žižlavský. Do nového ročníku parahokejové ligy vstoupí Olomouc 13. září domácím utkáním s Pardubicemi. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Igor Polák.
2: 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Šumperku nabízí k pronájmu 7 městských bytů. Mají různé velikosti od 1+1 až po byt 5+KK. Zájemci mohou své nabídky podat do 23. září. Na postu hlavní hygieničky dnes končí Barbora Macková. Odchází na vlastní žádost, ředitelkou Státního zdravotního ústavu ale zůstane. Na hygieně končí podle svých slov proto, že vedení rezortu má jiné představy o modernizaci ochrany veřejného zdraví. Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc potom v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Stále expozice zapojených státních muzeí a galerií budou od září každou první neděli v měsíci zdarma. Rozhodlo o tom už dříve ministerstvo kultury. V neděli 6. září tak bude bezplatný vstup i do státních expozic Muzea umění v Olomouci. Ze sportu. Pouze Sára Bejlek nepostoupila z českých tenistů ve druhém dni US Open. Dalších 6 hráčů se do druhého kola dostalo včetně wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Postupují i Svrčina, Buchová, Nosková, Siniaková a Bousková. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno. V Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky, teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavbě cyklostezky je v Hranicích částečně uzavřena Bělotínská ulice. Omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lidé v Zátoru budou v říjnu rozhodovat v referendu o větrných elektrárnách. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 2:00 po 7:30.

0: Do 1. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Radnice v Zátoru na Jesenicku musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec větší rozpočet. Více než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k referendu.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek Horního Zátoru, kde by mělo stát celkem osm větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, jakože zde probíhalo roční měření intenzity větru a tak dále, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například.
2: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
2: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
3: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč na tom jsou, tak je to otázka jenom peněz, což mě úplně nezajímá. Když se podíváte, je to podhůří Nízkého Jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, že to tam být prostě nemá. Je to neestetické, je to minimálně na 25-30 let. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městě pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
2: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 1. září, úterý, svátek má Linda, Samuel a Jilí a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Jilí, jasný, podzim krásný, no dnes bude slunečno, sem tam mrak a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Petr ze Lhoty u Pačlavic je doma, popíjí kafíčko a protože má teploměr na sluníčku, tak mu ukazuje 25 stupňů. První školní den v žárové, polojasno, teplota 13 stupňů. A fouká slabý západní vítr, to už píše Tonda. Honza z Písečné napsal, probouzíme se do nádherného rána, je jasno, teplota příjemná 15 stupňů, větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost 88%.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je štěstím narodit se zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ně řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: po uši.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Svátek má dnes Linda, Samuel a Jilí. A jak vidí tento den pranostiky? O svatém Jilí jdou jelení k říji. V jakém počasí jde jelen k říji? V takovém se o Michalu vrací. Od svatého Jilí každý teplý den je milý. No víme, jaký bude podzim. Jilí jasný, podzim krásný. Jilí jasný den, krásný podzim zvěstujem. Jilí podzim začíná. Na den Jilí hrom a blesky, 4 týdny mokré stezky. Jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. Zemědělci, zahrádkáři, pozor, svatý Jilí otavy klidí, prší-li na svatého Jilí, budou otavy zhnilí. Svatý Jilí oráč je pilný. Na Jilího hrozen, na Michala sklizeň. Když je pěkně na Jilí, může se zasít i do sucha a do prachu a bez strachu. Pro ornici je osenní výhoda, když na Jilího sluná pohoda. A ještě jedna pranostika, svatý Jilí slunce mírní. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Základní škola v Hanušovicích bude mít nově školního psychologa. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci dokončují v obecních lesích v okolí Písečné úpravy na zadržování vody v krajině. Základní škola v Hanušovicích bude mít nově školního psychologa. České volejbalistky prohrály v osmifinále evropského šampionátu se Švédskem 0-3. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polohák. S budováním opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině a ochránit domy před přívalovými dešti, finišují dělníci v okolí Písečné na Jesenicku. Na investici za téměř 2 miliony korun obec získala příspěvek od Člověka v tísni, řekl starosta Jan Konečný, který bude v podzimních volbách kandidovat za hnutí Za spokojené občany.
2: Pracuje se v obecním lese v lokalitě, kterou my nazýváme tady pod Křemenáčem. Původně to mělo být někdy do konce září, ale v podstatě už dal by se říct, že téměř 100% je hotových. Celá akce bude stát necelých 1,8 milionu korun a přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
1: Část pomoci lidem ohrožených bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí, ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Školní psycholog bude nově od letošního školního roku pracovat na základní škole v Hanušovicích. K dispozici ho budou mít i děti a také pracovníci školy, říká ředitel David Navrátil, který kandiduje v říjnových komunálních volbách v Hraběšicích na Šumpersku za Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Školní psycholog bude pracovat primárně s žáky samozřejmě. Na začátku jsme si stanovili mapování určité atmosféry, vlastně klimatu ve třídách, abychom měli nějaké body, které bychom potom mohli stavět na další koncepci. A co se týče poskytování té péče i pro dospěláky, za to jsem hodně rád. Ta nabídka platí pro všechny, kteří v naší škole působí.
1: Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klese, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Sport. České volejbalistky v Brně prohrály osmifinále evropského šampionátu se Švédkami 0-3 na sety. Pro domácí tým tak turnaj skončil. Blokařka Elia Koulisiány krátce po konci zápasu těžko přemáhala smutek.
4: No, bolí to hodně, já se omlouvám, ale spousta emocí. Ale řekla bych, že jdem s hlavou nahoru a jsem neuvěřitelně pyšná na ten tým za to léto celý, co jsme dokázali, a fakt moc děkuju všem holkám, celému týmu, stafu, trenérovi. Byla to úžasná jízda, moc nás mrzí, že je to takhle zakončený trošku hořce.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zdržením počítejte v Přerově v ulici Pod Lipami. Střetla se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, je tady první školní den. Vzpomínám si, že u nás ve škole bylo velmi populární hlášení školního rozhlasu. Nikdy z něj nebylo nic rozumět a hlavně během hlášení mohl zkoušený získat potřebné informace. Tak držím palce, ať je první školní den a celý školní rok příjemný a radostný. Za chvíli vás pozveme na návštěvu do Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Karel Gott a právě teď bude znít skupina Krištof. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Do Austrálie nás právě teď zavede Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba 5x menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 1. září, svátek má Linda, Samuel a Jilí, vše nejlepší, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. No dnes bude slunečno, sem tam mrak a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 17 stupňů a slunečno, Červená voda už 14 stupňů, skoro jasno, hlásí Lukáš, který přeje všem školákům i rodičům příjemný start nového školního roku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S veslováním začala v 11 letech na řece Moravě. Dnes má na kontě medaile z juniorského mistrovství Evropy i světa a patří k nadějím českého veslování. Díky sportovnímu stipendiu studuje na prestižní americké univerzitě. Jak se jí daří? O tom si s členkou veslařského klubu Olomouc Michaelou Uličnou budeme povídat ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím benžistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Benjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Do školních lavic dnes po dvouměsíční prázdninové pauze vrátili žáci a studenti základních a středních škol. A třeba v základní škole v Brodku u Konice na Prostějovsku nový školní rok zahájil prezident Petr Pavel. Podrobnosti má reportérka Barbora Taševská, dobré ráno.
1: Hezký den, je to tak. Prezident dnes ráno dorazil před základní školu v Brodku u Konice, kde žáci, ale i obyvatelé obce slaví sté výročí založení školy. Na slavnostním shromáždění si připomněli a vlastně i trošku zrekonstruovali, co přesně se dělo před 100 lety. V Brodku totiž tehdy žila německá většina obyvatelstva, takže když se otevřela česká škola, přišli Češi z celého okolí.
0: Proč si prezident Petr Pavel vybral na zahájení školního roku základní školu v Brodku u Konice?
1: Tak kromě zmíněného stoletého výročí to bylo podle ředitelky školy Kateřiny Dostálové proto, že žáci čtvrté třídy na hrad poslali dopis s pozváním. Tak toto popsala.
2: Je to ručně psaný dopis, domlouvali se, co tam napíšou, každý napsal kousek, něco tam i namalovali. Bylo to vlastně už před Vánocemi, takže tam to obsahovalo i vánoční přání. A poslali to vlastně, napsali obálku a poslali jsme to běžnou poštou. Já jsem to teda ještě předtím naskenovala a oficiálně posílala datovou schránkou i s nějakým mým ještě osobním pozváním, aby to tam vlastně vůbec došlo na hrad.
1: Prezidentská kancelář odpověděla už v zimě a za přání poděkovala, že prezident školu navštíví, se žáci dozvěděli až v polovině letních prázdnin.
0: Školní rok učitelé zahájili i jinde. Jsou třeba místa, kde začal nějak netradičně?
1: Ano, tak třeba v Rokytnici na Přerovsku se zatím děti do školy nevrátili. Je to proto, že jejich škola je v rekonstrukci a tak se žáci budou učit v hasičském muzeu, mateřské škole a částečně také v kontejnerech ve sportovním areálu. Do školy by se měli vrátit po pololetí. No a dělníky budou ještě chvíli potkávat i žáci v Určicích na Prostějovsku, kde se sice stihla kompletní rekonstrukce tříd, ale ještě dokončují přístavbu, popsala ředitelka Marcela Melková.
3: Tak v novém pavilonu bude v jedné části nová šatna pro žáky školy a v druhé části našeho rohlíku, to je pracovní název pro náš pavilon, jelikož tvar je do půl oblouku této nově vybudované budovy, tak tam budou dvě učebny. Ty nově vybudované prostory, ty budou otevřeny až v polovině října z důvodu zavádění technologií.
1: A když jsem zmiňovala kontejnerovou školu, tak částečně se v modulárních třídách budou ještě učit i žáci základních škol v Jeseníku a České Vsi.
0: Tolik reportérka Barbora Taševská, děkuji ti za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.

0: a více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů korun. Členové horské služby Jeseníky od začátku letních prázdnin vyjížděli k téměř 400 úrazů. Je to podobný počet jako loni. Nejčastěji zasahovali u cyklistů. Zvýšit počet dobrovolných dárců krve z řad středoškolských studentů, pedagogů a ostatních pracovníků středních škol v Olomouckém kraji má za cíl kampaň, kterou spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Střední škola, jejíž studenti se do darování krve nejvíce zapojí, dostane odměnu 500 000 korun. Ze sportu. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Mikulovicích na Jesenicku je částečně uzavřena hlavní ulice, a to nadlouho, protože stavební práce tam potrvají do 4. prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V okolí Písečné dělníci dokončují úpravy obecních lesů, za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Ochránit domy před přívalovými dešti a zároveň zadržet vodu v krajině v době sucha by měla opatření, která dokončují dělníci v lokalitě pod Křemenáčem v Písečné na Jesenicku. Podobné úpravy chystají i některé další obce z regionu. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: A při těch přívalových deštích se stává, že voda, která zde teče z okolních kopců, se pak vylívá ven na to parkoviště, zaplavuje nejenom plochu, kde stojí auta, ale i okolní zahrady.
2: Popisujeme situaci za zdravotním střediskem v Písečné starosta Jan Konečný, který v komunálních volbách kandiduje za hnutí za spokojené občany. Právě takovýmto situacím by měla částečně zabránit současně realizovaná opatření.
1: Hlavně doufám, že nám to pomůže zadržet vodu v lese a méně ji pak doteče do zastaveného území obce.
2: Na úpravách se pracuje od srpna. Důvodem byla především uhutněná půda, vysvětluje odbor na zadržování vody v krajině Miroslav Kubín.
3: Když jdeme tomu těžké stroje, vyváží dřevo z lesa nebo se pohybují různě spontánně po tom lese, tak utlačují půdu a to je právě ten moment, kdy voda dešťová nemůže vsakovat a stéká po těch kolejích na cestu, po cestě potom do nějakého rigolu a z rigolu velmi rychle do vodního toku.
2: Půda a cesty v Písečné se upravují pomocí 4 typů opatření. Patří mezi ně například takzvaná jáma hráz jáma, šachovnice nebo tůně, pokračuje Kubín.
3: Kde se nahromadí voda během přívalové srážky nebo nějaké bouřky a může tam pomaličku vsakovat. A tam, kde jsou příhodné místa, aby byla celý rok třeba voda, tak to jsou zase hodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
2: Opatření, která jsou už téměř hotová, si vyžádají necelé 2 miliony korun, dodává Konečný.
1: Přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
2: Podobná opatření plánují také v sousední České Vsi, popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: My máme vytvořenou studii krajiny a teďka dokončujeme právě studii v lese a hotová by měla být v průběhu října. Příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
2: Opatření na zadržování vody v krajině plánují také ve Vápené. Podle starosty Leoše Haniga, který v komunálních volbách kandiduje za stranu Srdcem pro Vápenou, byly hlavním impulzem povodně.
5: Takže jsme už i v té studii, kterou máme zpracovanou, počítali s tím, že nějakým způsobem bychom chtěli nějak zpozdit tu záplavovou vlnu, protože my jsme obehnaní kopcema a tak jak asi všichni letos vidíme to obrovské sucho, které je kolem nás, tak jsme přesvědčeni, že pokud ta voda zůstane na kopcích, tak bude i pod horama.
2: V současné době vedení obce jedná s majiteli lesů.
5: Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
2: Podobná opatření se na Jesenicku realizovala už v minulých letech, a to například v okolí Širokého Brodu nebo Bílého potoka. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána, je 1. září a za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká: o svatém Jilí jdou jeleni kří. No dnes bude slunečno, sem tam mrak, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Sobotín 14 stupňů Celsia. Dnes budu sadit přísady salátu. Vzkaz od Jirky. Jeseník 16 stupňů, hlásí Eduard, který přeje všem hezký prosluněný den. A Hranice 18 stupňů. Vzkaz od Věry, která drží palce všem školákům a hlavně prvňáčkům.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady září, začátek nového školního roku. Někdy si říkám, jestli první školní den je náročnější pro rodiče, nebo pro malé školáky, nebo snad pro učitele. No o tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na další vzkazy. Jarda z Prostějova napsal, moje první vzpomínka na školu na první třídu před více jak 70 lety. To existovaly ještě teplé, pletené punčocháče, nepohodlné a stahující, ale pro prvňáčky povinné. No a já kdysi co si neudržel a pustil to do textilu. Na tehdy ještě suchém záchodě jsem punčocháče vhodil do sedacího otvoru a s nahým zadkem utekl tehdy ještě přes celou vesnici domů. No ostuda jako hrom, ale jak řekl klasik, vrať se vrať, sladký ptáku mládí. Tak všem těm dnešním prvním jen to nej, Jarda z Prostějova. Můj první školní den byl solo a o týden posunut lehla jsem tehdy totiž s angínou. Začlenit se potom do rozjetého vlaku nebylo až tak těžké, protože jsem polovinu třídy znala, napsala Dáša z Jeseníku, která dodává, ale že se přece jen cítí trochu ošizená. Syn jde dnes poprvé na střední, poměrně nervy, cesta nacvičená, přesto jsme dojeli do školy na poslední chvíli, protože jsme zapomněli na kolony a na nenadále události, jako je paní, která neumí na křižovatce nastartovat auto. Věra z Litovle. Dalo by se říci, že syn je v mírné křeči z návratu do školy, nastoupil do 5. třídy. Vylečíme to ale dobrým slavnostním obědem, napsala Eva z Hranic. Tak držím palce, ať nejen první školní den přinese rodičům i žákům příjemné zážitky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

písničku Motýly nám připomněla skupina Mandraže. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá například Petr Rezek a song Ty. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 9 hodin. Snídáte-li teprve teď dobrou chuť. Zástupci Olomouckého kraje zahajují na středních školách kampaň cílící na dárce krve. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný začátek září a také co nejlepší start nového školního roku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zástupci Olomouckého kraje zahajují na středních školách kampaň zaměřenou na dárce krve. Kroužky pro děti letos podraží až o 300 korun za pololetí. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je ve druhém kole tenisového US Open. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Pohák. Vedení olomouckého hejtmanství chce zvýšit počet dárců krve. Dnes proto spustilo na středních školách kampaň, kterou chce oslovit plnoleté studenty a taky učitele nepedagogy. Pokračuje náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z Hnutí ANO.
2: Jedním z důvodů, proč jsme právě zacílili na střední školy, je obrovská základna, která v té maximální variantě v rámci našich 107 příspěvkových organizací v oblasti školství čítá až 10 000 lidí, 10 000 potenciálních dárců, protože tam počítají nejenom studenti starší 18 let, ale i pedagogové a nepedagogický personál. To znamená skutečně 10 000 lidí, kteří se mohou do té kampaně zapojit.
1: Kroužky pro děti letos podraží až o 300 korun za pololetí, informovala o tom Česká rada dětí a mládeže. Ta vyhodnotila data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Pro rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají dost peněz, v Česku funguje třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O finanční podporu bude možné začít žádat od 16. září. Odkaz Marcela Duprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhaního festivalu Olomouc. Přehlídka začne ve čtvrtek a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Jejich hlavním dějištěm bude chrám svatého Mořice s proslulými englerovými varhanami. Poprvé v historii ale festival zavítá také do koncertní síně v Uničově. Pořadatelem festivalu je Moravská filharmonie Olomouc. Arkády v zadní části historické budovy radnice v Moravské Třebové mění svoji podobu. Město je postupně obnovuje a restauruje z grafita. Teď dělníci pokládají novou dlažbu a práce částečně omezují provoz na odboru investic, říká jeho vedoucí Petr Matějka.
3: Budeme se vracet k původním materiálům, tak aby jsme vrátili vzhled tomuto zadnímu traktu radnice do původní podoby. V letošním a v loňském roce již byly obnoveny z grafity a tohle je další etapa obnovy tady té zadní části. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila 7-5 a 6-1 domácí Volenkovou. Po zápase, ve kterém předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila i o tom, jestli se po jejím triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
4: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, a tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležité, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím. Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D35 na 257. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce. Stojí tam dodávka s defektem pneumatiky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: začal nový školní rok, kterému se samozřejmě budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Děláme to už od rána. Za okamžik uslyšíte vzpomínky členů klubu seniorů z Olomouce Hřebčína na své první dny ve škole. Chystáme také rubriku Okolo češtiny, tak jako každé úterý s bohemistou Ondřejem Bláhou. Dnešní téma jsou houby a jejich různé názvy v češtině. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji hezké zářijové dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc teď zamíříme do olomoucké městské části Hřebčín, kde se pravidelně každý týden scházejí členové tamního klubu seniorů. Požádali jsme je, aby zavzpomínali na svou školní docházku, spolužáky i kantory.
1: Já si na nástup do školy moc nepamatuju. Vím jenom, že mě maminka pěkně oblíkla, doprovodila mě do první třídy a v první třídě nás čekala paní učitelka, která byla v mých očích taková hodně stará. Tomu se dneska směju, protože si říkám, kolik pak jí asi bylo let. Bylo nás hodně ve třídě a byli jsme ve velké škole, ale ta naše třída byla v takovém přístavku.
2: Jaká jste byla žačka?
1: Já jsem měla přísnou maminku a ta hodně přísně dohlížela na to, abych všechno měla v pořádku a teda ještě za nás bývaly docela přísné tresty, takže jsem všecko mývala včas uděláno.
2: Jaká je vaše první vzpomínka na školu?
3: Právě, že je to už tak dávno, že je tak v mlze.
2: Dobře, tak to nemusí být ten první školní den. Jaká je ta první vzpomínka?
3: Možná nová taška, nové pastelky. No a dost si pamatuju, že jsme se prali s klukama teda.
2: Znali jste se v té třídě?
3: Znali. A to byla ale asi více třídka.
2: Kde to bylo?
3: V Chomoutově.
2: A když se ohlédnete, máte pěkné vzpomínky na školský systém jako takový?
3: Určitě. A my si to dokonce oživujeme, že ještě teď se každý rok z 8. třídy scházíme.
2: Trestali za vás učitele?
4: Já si víc pamatuju až od 6. do 9. třídy, tak tam jsme měli paní učitelku tělocviku a ona byla taková rázná a my jsme ji měli teda hrozně rádi, ale ona učila právě ten tělocvik a zeměpis a ona vždycky říkala, nebudu psat poznámky dětem, vyřídím to na místě. Takže vždycky dala facku kluků z každé strany jednu a tím to bylo vyřešeno. No jinak s náma jezdila na výlety lyžovat jednou za měsíc, nás učila, takže jsme ji, říkám, měli rádi.
2: Měla jste nějakou učitelku idolku nebo učitele idola?
5: No to asi ne. Tak byli dobří a byli i horší.
2: Napadlo vás někdy, že byste to třeba dělala sama?
5: Ne, nikdy. Já bych učitelkou nechtěla být.
2: Jak vy pohlížíte na učitelské povolání?
6: Jsem z učitelské rodiny a v podstatě všichni příbuzní byli buď kantoři nebo doktoři.
2: Jaké z toho plynou výhody a jaké nevýhody?
6: Nevýhody, protože jsem musela být vždycky připravena. Nesměla jsem dělat žádné neplechy.
2: Máte kolem sebe partu, se kterou můžete vzpomínat na základní školu?
7: Ano, mám spolužačku a spolužáka, kteří se teda vzali a s kterým se doteď kamarádím. A my jsme se loni sešli s naší devítiletkou, absolvovali jsme ji v roce 70, to nám bylo 15 let, takže jsme se sešli ze tří tříd a já jsem takových 90% lidí tam vůbec nepoznala. Jinak teda do školy mě vodila moje maminka, která tam učila ve škole v Holici a měli jsme v té době takového podvraťáčka černýho a Holice byla tenkrát opravdu dědina, takže on poctivě dokud žil, tak ráno vyrazil se mnou do školy, jak jsem zašla do školy, tak se otočil a přišel domů.
2: Jak to vypadalo mezi chlapci, když jste nastoupil do školy?
8: Na to si vůbec nepamatuju, ale navážu na tu vaši otázku na učitele idola. Já jsem byl do té učitelky přímo zamilovaný. Byla velice šikovná blondýna a potkal se mi tak před 2 lety v autobuse a říkám, paní učitelko, vy si na mě nepamatujete. A on říkal, jo, Jaroslav, jo, pamatuju. Jo, takže to jsem byl z toho hrozně překvapený a na ní velice rád vzpomínám.
2: Z Olomouce Hřebčína, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

kapela ze Šumperka, opět a Radeček ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se vydáme na dětský den, který tradičně na konci srpna pořádají u Litovle myslivci.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Teď máme úterý, ale o víkendu na hřišti v Rozvadovicích části Litovle proběhl tradiční myslivecký dětský den. Pořádal ho spolek z Unčovist a účast byla hojná.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Vy jste dorazila s dětmi?
3: Se třemi.
2: A soutěžíte právě teď?
3: Ano, soutěžíme. Jezdíme sem každý rok. Já jsem sem jezdila jako dítě. Bydlíme kousek odsud a určitě skvělý program a občerstvení.
2: Odkud jste dorazil sem na kole?
4: No, z Unčovic.
2: Vedle z Unčovic?
4: Podpořej děti.
5: Já teda pocházím z Chořelic a rodiče mě pozvali, jak jsem za něma přijela se podívat dneska. Spokojení jsme, malýmu se tady líbí.
6: My jsme přijeli z Chořelic, jezdíme sem pravidelně a odsaď pocházím z Rozvadovic.
2: František Špunda, předseda mysliveckého spolku Unčovice, který pořádá tuto akci. Pokolikáté už?
7: Jsem předseda 11 let a dělalo se to ještě předtím, takže možná už se pomalu blížíme ke 20.
2: Jak dlouho jste myslivcem?
7: O svých 23 let, to znamená 23 let.
2: Pamatujete si i z dětství myslivecké akce?
7: Pamatuju si právě, že z myslivecké akce tady na tom hřišti v tomhle areálu, měli jsme to vždycky rádi, protože ono se tady toho jako až tak moc nedělo, když jsme byli my děti, tak jsme se dohodli, že to obnovíme.
2: Kolik je vás v tom sdružení unčovickém myslivců?
7: Ve spolku je nás 19 tuhle chvíli, ale to je včetně členů, kteří už jsou jakoby neaktivní.
2: Kromě té dnešní akce, jak vypadá váš myslivecký rok?
7: My jsme čistě polní honitba, nemáme ani kousek lesa, takže u nás je to o srnčí zvěří. Ta drobná, ta je na velkým ústupu nebo minimálně ve velkým poklesu, ale zatím ještě pořád lovíme zajíce, už nelovíme divoký bažanty. Poslední dva roky se nám hodně snížil i počet divokých kachen, který tady dřív bývali hojně.
2: Jaká je ta kooperace se zemědělci? Protože my tady vidíme, co mě překvapilo na myslivecké akci, zemědělské stroje a trampolínu, skákací hrad ve tvaru kombajnu.
7: Se zemědělským družstvem Unčovice spolupracujeme velice úzce, od nich částečně nakupujeme, částečně nám nechávají v podstatě gratis nějakou část krmení, který je pro nás nezbytný na zimní příkrm pro zvěř. Máme skvělou spolupráci.
2: Takže vaše honitba jsou tady tyhle ty pole, louky, až k té hradbě toho lužního lesa a dál už ne?
7: Tam teče řeka Morava a to je hranice naší honitby.
2: Jste z Unčovic a tady tuhle tu slavnost na konci prázdnin pořádáte v Rozvadovicích a všechno je to vlastně Litovel.
7: Jmenujeme se Myslivecký spolek Unčovice, protože v minulosti byli většina členů z Unčovic, ale v současné době nemáme z Unčovic ani jednoho člena. Akce se pořádá v Rozvadovicích a sídlo mysliveckého spolku je v Litovli. My teda děláme stejnou akci na začátku prázdnin ještě v sousedních Chořelicích a Unčovice, aby nepřišli zkrátka, tak tam pořádáme v zimě myslivecký ples.
2: Zdá se, že to je akce vyhlášená podle návštěvnosti. Ty stoly mi přišly obsazené, makrely šly na odbyt.
7: Tahle akce vyhlášená je, je to i díky tomu, že prostě ten závěr srpna nám zatím musím zaklepat, vždycky nám vyšlo počasí. Aspoň přes ten den.
2: Za tím velkým zemědělským strojem, za tím kombajnem vidím poskakovat holčičku, která před chvilkou přenášela kužely. Tak co jste tady pro ty děti připravili, kromě skákacího hradu?
7: No, máme každý rok, řekněme, 10 disciplín na těch dětských dnech a snažíme se to nějak obměňovat, snažíme se, aby aspoň některý z nich měli nějakou, když už ne mysliveckou tematiku, tak nějakou, řekněme, venkovskou trošku, takže jste mohli vidět, že tam jezdí děcka s kolečkama, na kterých převáží nafukovací balóny. Máme tam běh v gumácích ke krmelci, kdy to dítě musí teda vzít pytel plný sena, doběhnout k tomu krmelečku, strčí ten pytel dovnitř, běží zpátky, další zase ho vynáší. Máme tam takovej udělaný tunel z plachtoviny, který má evokovat liščí noru. Na konci leží plyšová liška, to dítě tam vleze, lišku vezme,

0: přinese už zpátky a potom nějaký, řekněme, sportovní aktivity na nějakou všestrannost, pohyblivost, rychlost, zručnost.
1: Mám pocit, že jsem tam viděl i flintu.
0: Flinta bych tomu neříkal, je to vzduchovka a je tam střelba na terč.
1: Kdo se podílí na přípravě té akce?
0: Když je nás 12, tak se to dá krásně zvládnout.
1: Sami chlapi?
0: Máme ve spolku i dvě členky. A potom samozřejmě pomáhají manželky, přítelkyně. Moje dcery tady mají na starosti stanoviště.
1: A kromě těch makrál, jaké pochutiny tu máte připravené?
0: Tady máme guláš zvěřinovej z divočáka. Až skončí soutěže, tak tam máme naložený maso na pár stejků, ale to je jenom pro letošek taková zkouška, jestli vůbec budou lidi mít zájem o stejk z divočáka.
1: Jak se jmenuje vaše kapela?
2: Tak my jsme All In kapela.
1: Prý tohle je vaše startovní místo, že to bylo jedno tady z prvních vašich veřejných vystoupení, je to tak?
2: Jo, dá se to tak říct vlastně, no. Hrajeme akce po okolí Olomouce, teďka nejbližší akce bude vlastně v Litovli na náměstí a to se fakt těšíme, to bude pecka.
1: Z Litovle, Rozvadovic, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě ským na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopul Číci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Rubrika Okolo češtiny je tady každé úterý. Milujeme houby a je to znát i v našem jazyce. Bedle říkáme palazor, křemenáč, janek a hřiby dokonce skloňujeme jako živé tvory. A proč, to je téma bohemisty Ondřeje Bláhy.
1: Brzy jazyk nazývati, Česiky,
2: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
3: My Češi jsme prý největší houbaři a milovníci pojídání hub na světě. Je otázka, proč tomu tak je, když v českých zemích obecně bylo vždycky celkem dost jiného jídla, alespoň ve srovnání se zbytkem světa. Možná je to tím, že lesů máme celkem dost. Možná taky proto, že houby z lesa jsou zadarmo, proto je sbíráme. Ale je v tom taky určitě ta radost z hledání a sběru. Houbařství může být i vášeň. V každém případě se česká záliba v houbách pěkně odráží i v jazyce. Máme v češtině určitě stovky oficiálních i lidových názvů pro jednotlivé druhy hub. Tak třeba bedla má svůj oficiální název od dob našeho obrozence a tvůrce velké části přírodovědné terminologie Jana Svatopluka Presla. Presl převzal slovo bedla nejspíš z polštiny. Mluvil jsem tady na Hané s jednou znalkyní, která mě poučila, že se bedle v hanáčtině říká také palazor nebo palozor. Zní to jako nějaký technický termín, ale je to houba bedla. Palazor se jí na Hané říká podle vzhledu. Bedla totiž vypadá trošku jako nějaký deštníček či slunečníček. A slunečník se cizím slovem řekne parasol. Parasol je něco, co je proti slunci. A ten hanácký palazor, tedy houba bedla, vznikl mírným zkomolením té západoevropské předlohy. A pak je tu ještě houba, která se jmenuje křemenáč osikový a které se lidově, taky tady na Moravě, říká janek. Tyhle houby bych podle té znalkyně mohl sbírat i já, protože prý křemenáče osikové těžko můžu zaměnit s nějakou jedovatou houbou. No, uvidíme. Janek se křemenáčům říká proto, že rostou velice rychle. Jakoby jankovatí vyskočí ze země skoro ze dne na den na místě, kde obvykle rostou. Houbařství je prostě vášeň a doloženo je to mimochodem i tendencí mluvit o houbách jako o živých tvorech. Našel jsem křemenáče, našel jsem hřiba. Tady je mužský rod životný, jakoby křemenáč nebo hřib byl třeba nějaký zajíc anebo bažant. Důvod je určitě citový. Je to jako když někdo použije mužský životný rod při zmínce o autě, které si koupil. Koupil jsem si Forda, Fiata, Peugeota. A nebo když někdo řekne, zaklapl jsem budíka a spal jsem dál. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
2: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: mnou kříž.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
2: 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Odklad školní docházky letos dostalo v Olomouci zhruba 170 dětí. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Ve Šternberku ode dneška funguje nová dětská skupina. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Školní rok dnes zahájili na všech olomouckých základních školách. Město jich zřizuje 25. Letos přišlo k zápisu 1700 dětí, z toho zhruba 270 po odkladu školní docházky z předchozího roku. Odklad letos dostalo 170 dětí, řekl mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
3: V posledních třech letech přicházelo k zápisu do prvních tříd v průměru 1800 dětí. Ve srovnání s předchozími roky jde o menší nárůst, který souvisí s demografickým vývojem, porodností, mobilitou obyvatel, novou výstavbou i legislativními změnami v souvislosti s odklady školní docházky.
2: Část pomoci lidem ohrožených bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí, ale naopak, kvůli změně lidem přibude administrativa. Během letošních prázdnin zemřeli na silnicích Olomouckého kraje 4 lidé, 2 v červenci a 2 v srpnu. Podle mluvčího krajské policie Libora Hejtmana je počet obětí stejný jako v loňském roce. Dopravní nehody si od začátku roku vyžádali v kraji dosud 13 životů. Více než 20 dětí do 3 let najde zázemí v nové dětské skupině ve Šternberku. Fungovat začala dnes v novostavbě na pozemku vedle mateřské školy v Komenského ulici. Investici uhradila radnice s pomocí státního příspěvku. Pokračuje mluvčí města Irena Černocká.
4: Takže jsme se dohodli a s architekty ti zpracovali návrhy. Pracovali jsme na tom zhruba 2 roky a od letošního roku, od ledna, se začalo s budováním té dětské skupiny tak, aby mohla být od 1. září otevřena. Náklady na tu dětskou skupinu byly téměř 22 milionů, z toho 19 milionů tvořila dotace.
0: Sport.
2: České volejbalistky v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně prohrály se Švédskem 0-3 a na šampionátu končí. 31 bodů pozbírala v zápase švédská univerzálka Izabela Háková a trenér českého týmu Atanasopoulos to označil za klíčový aspekt porážky.
5: Švédky byly lepší než my a Háková byla naprosto nezastavitelná. Měla skoro 60% úspěšnost na útoku. Nenašli jsme na ní recept. Ve druhém a třetím setu jsme se sice bodově přiblížili, ale vždycky jsme v závěru udělali drobné chyby. Rozhodli tam detaily. Švédky byly v koncovkách lepší a zaslouženě vyhráli.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 285. kilometru ve směru z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Cestáři tam opravují svodidla a o 2 kilometry dál stojí auto kvůli defektu na pneumatice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Vítejte při poslechu první poprázdninové dobré rady. Dnes si budeme povídat o dětech. Dětem dnes začal nový školní rok. Je štěstím narodit se zdravým dítětem v milující rodině, v takové rodině, která nás do školy doprovází, vybaví. Ale jsou mezi námi také takové děti, kterým tohle osud nedopřál. Potřebují naši pomoc a snaží se o ní řadu let nadace Malí Noé a vedle ní také spolek Svatopulčíci. Je to neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. Jak konkrétně dětem pomáhají a jak možná mohou pomoci třeba zrovna vám. Tak o tom si dnes budeme povídat se zakladatelem a předsedou správní rady nadace Malí Noé Jaroslavem Strejčkem a s Ladislavou Jančíkovou, patronkou spolku Svatopulčíci v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, a budeme tady také pro vás na telefonu i na našem SMS-kovém čísle. Povíme vše za chvíli. Zorejšku a u mikrofonu přeji vám dobré úterý.

0: rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: A protože nám začal nový školní rok, tak právě dnes si budeme v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídat o dětech. Ale bude to o těch dětech, kterým osud nedopřál narodit se ve šťastné rodině, milující rodině, v takové rodině, která jim může poskytnout veškeré zázemí, prostě se vším všudy. Budeme si povídat o dětech, které potřebují naši pomoc. A právě o to se už řadu let snaží jednak nadace Malý Noé. A já jsem moc ráda, že tady u nás mohu v dobré radě přivítat zakladatele a předsedu správní rady nadace Malý Noé, pana Jaroslava Strejčka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a vedle nich také spolek, který je sice mnohem mladší, ale je velmi aktivní a já jsem ráda, že mohu přivítat za Svatopůlčíky, což je neziskovka při základní škole Svatopůlková v Olomouci, paní Ladislavu Jančíkovou, nebo slečnu Ladislavu Jančíkovou, patronku spolku Svatopůlčíci, herečku Šumperského divadla, zakladatelku spolku a agentury Šulus. Vítejte také vy u nás. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já poprosím nejprve pana Jaroslava Strejčka za zakladatele, anebo že bychom dali první slovo dámě?
2: Myslím, že to tak uděláme.
1: Dáme první slovo dámě, ano. Laďka Jančíková, prosím, představte nám Svatopůlčíky, komu vlastně pomáhá.
3: Takže Svatopůlčíci jsou spolek, který pomáhá dětem, mladým lidem, kteří nemají úplně stejné možnosti jako ostatní. Pomáháme dětem ze sociálně slabších rodin, samoživitelům, pěstounským rodinám i dětem z dětských domovů. A snažíme se pomáhat hlavně teda konkrétně. Takže zaplatit obědy, školní pomůcky, lyžák, adaptační kurzy, kroužky, školy v přírodě, výlety a tak dál, různé tábory nebo prostě potřebné vybavení. Spolupracujeme s pěstounským skladem, kam posíláme materiální pomoc. Ale není to samozřejmě jenom o penězích, bereme děti také na víkendové pobyty a snažíme se jim dát zážitky a pocit, že někam patří.
1: Takže vlastně ta vaše pomoc je konkrétně směřovaná ke konkrétním dětem, ke konkrétním rodinám a do konkrétních akcí. Jak vlastně Svatopůlčíci vznikly?
3: Vznikly úplně přirozeně díky vlastně práci mých kolegyň ve škole. Oni jsou pedagožky a viděli ty děti, které třeba chtěli jet se spolužáky na výlet, na lyžák nebo na adaptační kurz a doma na to jednoduše nebyly peníze. Znali ty děti osobně a bylo jim těch dětí samozřejmě líto a chtěli jim nějak pomoct. Že třeba ty děti nemohou zažít nějaké zážitky jen proto, do jaké rodiny nebo rodinné situace se narodili. Sama vlastně naše zakladatelka je ze 7 dětí, žila ve společné domácnosti se 4 sourozenci jako nejstarší, takže sama věděla, jaké to je se střídat, půjčovat si kolo nebo nejet na výlet, protože jede brácha. Takže si řekli a já s nimi potom společně, že s tím zkusíme něco udělat. Oslovili jsme kolegyně, které jsou na tom stejně jako my, jsou vlastně na stejné vlně a mají srdce na správném místě a tak potom vznikly Svatopůlčíci.
1: No Svatopůlčíci samozřejmě proto, že název i logo vymysleli žáci základní školy Svatopulkova v Olomouci, odkud ty začátky vycházejí, takže i tam zdravíme. Tolik tedy Laďka Jančíková a já už se teď obrátím k panu Jaroslavu Strejčkovi, zakladateli a předsedovi správní rady nadace Malý Noé. No vy budete příští rok slavit, víte? Nebo
2: ano,
1: příští
2: je
1: rok?
2: To,
1: ano,
2: je to tak. Příští rok budeme mít 20. výročí založení a naší činnosti. Vznikli jsme v roce 2007 jako nadace Malý Noé s tím, že naším cílem bylo pomáhat znevýhodněným dětem, a to dětem znevýhodněným jak sociálně, tak zdravotně. A potom z té vlastně praxe naší vyplynulo, že vlastně ta pomoc je směřována zdravotně znevýhodněným dětem ze sociálně slabších rodin, protože to je bohužel provázané, když se v rodině narodí dítě, které je zdravotně znevýhodněné, tak během několika let následuje i to, že ta rodina se prostě vydá ze všech volných prostředků, protože chce pro své dítě prostě to nejlepší, chce mu zaplatit takovou zdravotní péči, kterou bohužel neplatí náš stát. Takže toto je předmět naší činnosti. Máme několik projektů, prostřednictvím kterých pomáháme. Jednak je to projekt Zdraví, který jsem vlastně teďka zmínil. Potom je to projekt Bydlení, kdy pomáháme jednak zlepšovat kulturu bydlení dětí v dětských domovech v Klokáncích Olomouckého kraje, ale také pomáháme vzniku a provozu startovacích bydlení a to pokládám za velmi důležité a ten projekt mám prostě moc rád, ten startovací bydlení. No a máme jeden zahraniční projekt, který vlastně byl tak trochu u zrodu myšlenky založit nadaci a to je Little Noah Children Home v jedné z nejchudších oblastí světa v západní Zambii, kde jsme postavili malý siročinec, vlastně je to dětský domov a provozujeme ho, respektive financujeme a provoz zajišťuje jiná česká neziskovka, která působí přímo na místě.
1: Říká také pan Jaroslav Strejček, předseda správní rady nadace Malý Noe a zakladatel. No a o konkrétní pomoci a také o tom třeba, jak možná zrovna vaší rodině svatopůlčíci i Malý Noe mohou pomoci, si budeme povídat za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc, kterou dnes věnujeme dětem, těm, které neměly to štěstí narodit se ve šťastné rodině, která jim může dát veškeré zázemí se vším všudy, které potřebují. A povídáme si s nadací Malý Noé a spolkem Svatopůlčíci při základní škole Svatoplukova, které právě těmto dětem pomáhají. A spolek Malý Noé, nebo nadace Malý Noé, kterou tady dnes reprezentuje její zakladatel a předseda správní rady Jaroslav Strejček, jak jsme říkali, už bude slavit 20 let a to si určitě zaslouží, abychom trošinku přiblížili vlastně ty začátky. Proč jste vznikli před těmi 20 lety? Co bylo tím impulzem?
1: Tak já jsem si uvědomil, když jsem byl mladý člověk a měl jsem děti, jak je mladý, mám pořád děti, jak je hrozně tenká hranice mezi zdravým a nemocným dítětem, postiženým dítětem. A to vás prostě tohle poznání určitě poznamená pro vás, je vás to celý život. Nicméně impulzem k založení nadace byla moje návštěva Afriky. Jenom krátce. Můj syn, když měl 5 roků, tak jsem mu slíbil, že až bude velký, tak pojedeme spolu do Afriky, protože on tam hrozně moc chtěl. A když mu bylo 20, tak on to dávno zapomněl, ale já jsem to pořád cítil jako nesplněný slib. No, tak jsme prostě jeli s takovou skupinou zoologů a botaniků do Zimbabwe. No a tam jsem viděl děti ulice a hrozně mi to zasáhlo a říkal jsem si, že potřebuji nějak pomoci. Bylo by to velké vyprávění, co všechno zatím stálo. Nakonec vznikl díky naší iniciativě a spolupráci se spolkem Njovu Zambia dětský domov Little Noah Children Home, kde máme 10 dětí. Funguje od roku 2014 a musím říct, že funguje dobře, protože první naše dítě, no mladý dospělý, který odchází, tak letos nastoupil na vysokou školu. Tak z dítěte ulice máme vysokoškoláka. Nicméně naše nadace, vlastně to byl impuls k založení, ale my jsme vždycky pomáhali a pomáháme a budeme pomáhat hlavně dětem v České republice. Začali jsme pomocí dětským domovům, protože to bylo pro nás tak nejsnadnější, tak jsme si osahávali, jak to vlastně správně dělat. Vytvářeli jsme si nějaké listinné doklady, jak vlastně by mělo správně být všechno evidováno, aby jsme vždy našim sponzorům mohli ukázat, že jsme jejich peníze použili efektivně. No a pak jsme začali stále víc pomáhat nemocným dětem, promiňte, ano, říká se znevýhodněným, ale oni jsou fakt bázně nemocné, postižené. A tak těm dětem jsme začali pomáhat stále víc a víc, takže pomáháme dnes hlavně, co se finančního objemu týče, zdravotně znevýhodněným dětem ze sociálně slabších prostředí. Aha. Tím chci říct, že když rodina je dostatečně zámožná, má dost velké příjmy, tatínek je ředitel, maminka náměstkyně, vydělávají spoustu peněz, tam není potřeba, abychom pomáhali, ale toto je opravdu naprosto výjimečná situace. Spíš jsou tady ty rodiny, které jsou opravdu bez peněz a chtějí pro své děti to nejlepší a tak to je úkol pro nás. Takže takhle vznikla naše nadace, tam byly ty první myšlenky, ten impuls a ten současný provoz je asi takový.
0: Já se přiznám, také jsem v kontaktu se spolky, které pomáhají a třeba zrovna v neděli jsme byli se spolkem Berlička, tady olomouckým, který také se snaží pomáhat rodinám a hlavně maminkám, samoživitelkám na Plumlově. Tady paní Laďka Jančíková také byla vlastně u toho a až mě skutečně jednak dojali příběhy těch maminek. Někdy má člověk pocit, že když se to člověku v životě začne sypat, tak se to prostě sype jedno na druhé. A jednak mě skutečně překvapily informace o tom, jak těch rodin a maminek samoživitelek, které potřebují častokrát pomoci se svými dětmi, jak jich je opravdu hodně. Nejen tady v Olomouckém kraji. Ale máte, pane Strejčku, zhruba představu, asi ne za těch 20 roků, kolika rodinám a dětem jste pomohli a spolkům a klokánkům a dětským domovům, ale alespoň každoročně, protože ten výčet na vašich stránkách je obrovský, nespočítala jsem to.
1: Tak přiznám se, že na tuto otázku nejsem připravený, to opravdu nevím, ale fungujeme 20. rokem a v posledních 10-15 letech máme pravidelně zhruba tak 55 až 70 žádostí o nadační příspěvky, kterým vyhovíme. Takže je to minimálně těch třeba 60 dětí, 60 rodin ročně, ale mnohdy, když pomáháme do nějakého zařízení náhradní péče, třeba do klokanku, pomáháme v rodinné skupině obnovit kuchyňku, tak tam to pomůže současně třeba 5 dětem. Takže jsou to stovky dětí za ty roky.
0: My si za chvilku v další části budeme povídat opět zase více chvilku o svatopůlčicích, dáme jim prostor a dostaneme se i právě k tomu tématu, které jste teď tady nastínil, vlastně ty žádosti o pomoc. Jak vlastně je možné se k té pomoci dostat, když jsem ten rodič, který jsem venku a prostě tu pomoc potřebuju a nevím, kam se obrátit, tak jak na to? Za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: vámi dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc a my si dnes povídáme se zástupci dvou organizací, které pomáhají dětem, které právě tu pomoc potřebují. Jsou nějakým způsobem ve své rodině znevýhodněni, jejich rodina znevýhodněna a zkrátka potřebují naši pomoc. Hosty jsou dnes Jaroslav Strejček, zakladatel a předseda správní rady nadace Malí Noe a Ladislava Jančíková, patronka spolku Svatopůlčíci, který vznikl při základní škole Svatoplukova v Olomouci, herečka Šumperského divadla a zakladatelka spolku a agentury Šluz. A já bych se teď vrátila zpět právě zase ke Svatopůlčíkům. Vy máte takové hezké moto, můžete nám ho tady přiblížit?
1: Ano, naše moto je: když můžeš, není co řešit. Jak je úderné, jasné a výstižné. Je to opravdu o tom, že každý nemusí poslat tisíce korun, stačí dát stovku nebo věnovat věci, nebo někdo třeba jen svůj čas. Pomoct na akci, propojit s člověkem, firmou a to dokáže taky pomoct. Když člověk může něco udělat, tak proč to neudělat?
0: Vy nepomáháte ale jenom dětem ze školy Svatoplukova.
1: No, jenom dětem ze školy ne. Pomáháme různým mladým lidem a dětem vlastně z celého Olomouckého kraje.
0: Čili těm, kteří se ocitli v té těžké životní situaci.
1: Ano, ze sociálně slabších rodin, děti samoživitelů, pěstounských rodin nebo dětem z dětských domovů. Ale nechceme děti rozdělovat do nějakých škatulek. Pro nás je důležité to konkrétní dítě a jeho konkrétní situace a příběh.
0: A my se teď tady vlastně dostáváme k tomu tématu velice důležitému, které už jsme tady nastínili i s panem Jaroslavem Strejčkem z nadace Malí Noe. Jak vlastně se dozvíte, že nějaké dítě potřebuje pomoc?
1: Ano, tak hodně nám pomáhá naše práce ve školství a spolupráce s lidmi, kteří děti znají. Oslovují nás samotní rodiče, třídní učitelé, ředitelé základních škol a mateřských škol Olomouckého kraje. A vlastně my nechceme fungovat stylem někdo si napište o peníze a my je pošleme. Vždycky se snažíme zjistit konkrétní situaci a hlavně to, co dítě opravdu potřebuje. A pomoc se snažíme řešit citlivě. Dítě by se rozhodně nemělo cítit špatně nebo se stydit za to, že jeho rodina potřebovala pomoc.
0: A můžeme už třeba být i konkrétní, co už jste třeba dětem zaplatili, zajišťovali?
1: Ano, je toho opravdu hodně. Jsou to školní

0: Je to asi přes sociální sítě. Svatopulčíci mají Instagram, který najdete právě pod Svatopulčíky, jak slyšíte, takže tam si myslím, že může kdokoliv napsat do zpráv a ozvat se, nebo si napsat o kontakt a vlastně spojit se s námi a my už potom pomůžeme a vymyslíme, co dál.
1: A já se teď obrátím se stejnou otázkou na Jaroslava Strejčka z nadace Malý Noe. Jakým způsobem vlastně se lidé na vás můžou skontaktovat a získat právě vaši pomoc? Ať už jsou to jednotlivé rodiny, maminky, třeba děti, anebo třeba i, vy jste zmínil, i dětské domovy, Klokánky.
2: Tak například dnešní vysílání, bylo by to moc hezky, kdyby zaznělo někde v rodině, kde maminka s dítětem potřebuje pomoc, protože to je vlastně to moc důležité, co potřebujeme, aby se o nás ty maminky dozvěděli. My už potom pomůžeme s vyplněním našich nutných formalit, protože potřebujeme různé doklady. Naše správní rada mnohdy rozhoduje o desítkách tisíc, někdy i třeba o 100 tisících, takže musíme mít dobře vydokladované věci. Funguje to tak, že žadatel o nadační příspěvek vyplní formulář, velmi jednoduchý formulář je ke stažení na našich stránkách www.malinoe.cz. Formulář žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, kde vyplní základní iniciály. K tomu potřebujeme vždycky lékařskou zprávu, abychom věděli, že opravdu to dítě potřebuje to, o co rodiče žádají. Lékař nám vždycky dobře popíše, co dítě potřebuje, jakou pomůcku, jakou rehabilitaci. A další věc, potřebujeme ujištění, že věc nehradí zdravotní pojišťovny, protože nemá smysl, abychom peníze od sponzorů dávali tam, kde by měl fungovat a funguje stát, kde prostě hradí zdravotní pojišťovny. Tak to jsou také základní věci, které vždycky vyžadujeme. Ideální je, když spolupracujeme s nějakými organizacemi, jako možná se Svatopulčíky, které jsou tak trošku víc v terénu, protože třeba, já nevím, je speciální škola Jistota v Prostějově, kde rodiče vozí děti, nebo i ta škola si je vozí do školy. Oni znají perfektně ty učitelky, znají skvěle příběhy těch rodin, těch dětí a oni ví, která rodina je opravdu na tom sociálně tak, že potřebuje pomoc, takže když nám něco doporučí Jistota z Prostějova, tak to je prostě pro nás moc jednoduché to rozhodnout, nemusíme nic dalšího zjišťovat. Tady těmto doporučením prostě věříme. Centrum provázení při fakultní nemocnici v Olomouc, jo, do dětských domovů, když tam nám doporučí, že mají dítě zdravotně znevýhodněné, samozřejmě prostě tyto další organizace, které znají děti dobře, raná péče Olomouc v poslední době, tak to je ten, nechci říct takové hloupé slovo zdroj, ale prostě odsud přichází ty impulzy, ty žádosti a je to tak, že opravdu stačí nás seznámit. My už s tou maminkou věc je dotáhneme do konce. A fakt, maminky, není to složité. Kdo potřebujete pomoc, tak se na nás obraťte. Pomůžeme vyplnit to, co potřebujeme.
1: No možná někdy maminky zápasí s takovou otázkou, že se třeba stydí a říkají si, no tak, ale tak třeba jsou na tom mnozí ještě hůř než my a stydí, že se prostě lidé stydí říct si o pomoc. Setkal jste se s tím někdy třeba? Protože já jsem třeba viděla na vašich stránkách, že jste schopni pomoci i s takovou věcí, jako jsou dioptrické brýle pro třeba silně zrakově postižené dítě. Takže nemusí to být pomoc vyloženě ve 100 000ových částkách, ale že může jít třeba i o drobnější věci.
2: No určitě. Tady třeba nám hodně pomáhají sociální pracovníci v terénu, kteří znají ty děti a znají ty rodiny taky a opravdu ty maminky se fakt někdy stydí a někdy jsou na tom tak, že nejsou úplně připraveny na to vyplňovat nějaké formuláře, jako do života vybaveny, takže tam potom, když ta sociální pracovnice nám napíše doporučení, které vyžadujeme, tak zase není co řešit a hrozně rádi pořídíme i ty brýlečky, protože to dítě jde do školy, tam mu to někdo rozšlápne a co ono nevidí. tak jak může chodit do školy, jak se může učit, když nevidí. A maminka na to nemá. Prostě tatínek zmizel, neplatí alimenty, maminka je na sociální podpoře, no tak jako dá 4 000, je pro ní problém.
1: Tak, takže je možno obrátit se

0: na nadaci Malý Noé se vším bude pomůženo, nebo na Svatopůlčíky, jak kdo ví, třeba vznikne i hezká spolupráce právě mezi Svatopůlčíky a nadací Malý Noé. Jaroslav Strejček za nadaci Malý Noé je dnes s námi a Laďka Jančíková. Za chvíli budeme pokračovat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Mašková a Marek Lambura dospívali v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouci. Dnes povídáme o nadaci Malý Noé, dnes zastoupené Jaroslavem Strejčkem a spolku Svatopůlčíci při základní škole Svatoplukova. Obě tyto organizace pomáhají s konkrétní pomocí právě dětem, které jsou nějakým způsobem jakýmkoliv znevýhodněny. A o kterých se také dozvědí, to je potřeba zdůraznit. Kde ale vlastně na všechnu tu pomoc berete peníze, pane Strejčku, za Malého Noé?
1: Tak my jednak na doporučení oslovujeme přímo nějaké sponzory, což jsou občané, jsou to firmy. Taky pořádáme různé akce, kde se aktivně snažíme získat peníze na pomoc dětem. A vzhledem k tomu, že pracujeme, my tomu říkáme systém 100%. To znamená, že 100% darů, které dostaneme od lidí, od firem, tak dáváme na pomoc dětem.
0: Takže sami dobrovolníci jsou v této nadaci.
1: Ano, dalších 100% dobrovolníci. A činnost nadaci si platíme ze svého, takže každý prostě své náklady si uhradí a opravdu peníze od sponzorů pomáhají přímo dětem. Děláme ty akce, jo, to nám přináší poměrně jako dost peněz. Jednak děláme benefiční koncerty, patronem naší nadace je Václav Hudeček, houslista, světový prostě fenomén na housle, vynikající člověk osobně, jeho žena Eva Hudečková, rozená Trejtnerová herečka, taky nám pomáhá, ona je zase patronkou naší soutěže v kreslení dětí z dětských domovů a klokánků Olomouckého kraje. Při těch benefičních koncertech jednak získáváme peníze ze vstupného a jednak držíme obrazy, nejčastěji v poslední době jsou to fotografie a tyhle dražby nám přináší poměrně hodně peněz. Sázíme stromy, to je, jak se říká, rodinné stříbro, tak toto je naše rodinné stříbro, já mám tu akci moc rád. Prostě na nějakém veřejném pozemku domluvíme se s majitelem pozemku, což je to tedy stát zastoupený třeba obcí, například Velký Týnec, tam jsme vysadili úplně první háj Malého Noé, tak jsme se s panem starostou domluvili na této myšlence a vlastně my, členka naší nadace, paní Hanka Tomaštíková, která je zahradní architekt, namaluje plánek té výsadby. My ke každému stromu získáme patrona, ten patron daruje naší nadaci peníze a on si vysadí strom. A to je pro něj úžasné. On si ho vysadí se svým dítětem nebo se svým vnukem a naplňuje se ta myšlenka, rostu se svým stromem. Prostě děti chodí ke stromu, můžou ho navštěvovat, stromy rostou. A tak jsme vysadili 403 stromů. Máme dneska 7, to je veliký příjem. Děláme guláš obraní v Javoříčku, zase ve spolupráci se spolkem Nové Javoříčko. Letos bylo v červenci guláš obraní, 12 kuchařských týmů tam bylo. Opravdu hodně lidí, prodali jsme 340 gulášů, takže to bylo velké. A zase všechny ty kuchařské týmy si suroviny zaplatili ze svého, takže výnos byl čistý pro nás. No ale máme akci 100 měsíčně, kdy lidé, kteří prostě nemohou dát ze své vyplaty nějakou větší část, tak nám posílají na náš účet, nechávají si strávat prostě z vyplaty 100 nebo 50 korun, nezáleží na té výši toho daru. Tak to získáváme teda peníze.
0: Je nějaká akce úplně nejbližší, na kterou byste chtěl pozvat?
1: No hrozně rád. Budeme dělat 6. listopadu, pořádáme benefiční koncert. Bude vystupovat Bohuš Matuš se svým klavíristou. Bude to takové intimní vystoupení vynikajícího zpěváka s překrásným hlasem, který bude zpívat písně Karla Gotta i ze své tvorby. Bude to v klášterním hradisku, tady v Olomouci, ve slavnostním sále. Už jenom to stojí za návštěvu. Ta nádhera toho sálu, opravdu. A je prostě ty koncerty mají krásnou atmosféru, tak všechny srdečně zvu. 6. listopadu, klášterní hradisko v 19 hodin. Budu rád, když přijdete.
0: Tak už máme poznamenáno, určitě rád pozve i Český rozhlas Olomouc, jak se to bude blížit, nezapomeneme. Obrátím se na Svatopůlčíky a Laďku Jenčíkovou. Jakým způsobem Svatopůlčíci, jak se jim daří vlastně získávat peníze a jaké akce třeba vlastně pro to pořádáte?
2: Peníze získáváme od dárců, sponzorů, partnerů, dotací a také prostřednictvím benefičních akcí, takže vlastně podobně jako tady nadace Noé. Pořádáme nebo se účastníme například kotlíkového guláše, polévko braní, benefičních koncertů a dalších komunitních akcí. A máme velkou radost z každého, kdo nás jakkoliv podpoří. Protože i malé částky se poskládají, pro jednoho člověka může být pár stovek maličkost, ale pro dítě to může znamenat, že může jet se třídou tam, kam by jinak nejelo. Nebo může mít třeba na obědy. A co se týče nějakých nejbližších akcí, tak bych určitě moc ráda pozvala na benefiční divadelní představení, které proběhne na Plumlovském zámku 28. září v 17 hodin a bude to právě představení zase naší nebo mojí agentury Šluz, která spolupracuje se Svatopůlčíky. Jedná se o scénické čtení příběhu Hanule, který jsme stvořili teďka v létě právě na zámku v Plumlově ve sklepení a opět myslím si, že to stojí za to, jak říkal tady kolega, už jenom kvůli tomu prostředí zase, je to teda úplně jiné prostředí než Hradisko tady, ale je to opravdu zážitek se na zámek Plumlov podívat a ještě třeba právě podpořit dobrou věc, kterou podpoříte, když na představení přijdete, takže 28. září v 17 hodin zámek Plumlov, benefiční divadelní představení.
0: My se dáme kraťungou písničku a pak už půjdeme do finále toho dnešního povídání, které je určeno hlavně rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Povídáme si s nadací Malinoe a spolkem Svatopůlčíci v Českém rozhlase Olomouc.

0: vstupujeme do závěrečné části dnešního povídání s nadací Malinové a spolkem Svatopůlčíci při základní škole a mateřské škole Svatoklukova tady v Olomouci. A protože Malinové bude slavit příští rok 20 let, tak ta první otázka směřuje právě k jejímu zakladateli Jaroslavu Strejčkovi. Co vám dává i po těch, i do té dvacítky vlastně po tolika letech stále šanci a tu sílu jít dál a stále usilovat v tom a pokračovat v tom, co děláte? Určitě to mnohokrát. Schánět peníze není jednoduché.
1: Tak to máte pravdu. To máte pravdu. Se vší pokorou a úctou k maminkám, které jsou velmi statečné, a nejenom maminky, ale i tatínci, protože máme i rodiny, kde zůstává sám tatínek, anebo je úplná rodina, oba rodiče jsou úžasní, tak bych jim chtěl poděkovat za to, jak se starají o své děti. Věřte mi, vůbec to není jednoduché a já to znám jenom tak, jako že z těch příběhů, ale oni každodenně mají doma to nemocné dítě. V drtivé většině u dětí, o které se staráme, je to, jak dneska se moderně říká, 24/7. Prostě 7 dní v týdnu, 24 hodin. Těm rodinám se úplně změní život. Přestanou divadla, přestanou návštěvy kina, přestanou výlety, přestanou dovolené, protože nemůžou s takovým dítětem někde jít, takže patří jim veliká úcta a poděkování. A možná z toho pramení to, proč v tom vidím veliký smysl a jak jste to nazvala sílu, tak to cítím, že když vidím, jak ta pomoc je účinná, když vidím, že se dějí zázraky a to fakt jako se dějí, hrozně záleží na tom, jak se prostě starají o to dítě, ti rodiče. A samozřejmě nejde to ve 100% případů, protože některé děti mají větší šanci, některé menší šanci, ale všichni můžou dělat pokroky. Všechny děti se můžou minimálně stabilizovat, nezhoršovat. A v tom vidím smysl naší nadace, že my můžeme tady tomu hodně pomoci. Tak já bych, jestli teda můžu, tak bych ještě jednou řekl rodinám, kteří nás poslouchají, anebo lidem, kteří znají takovou rodinu, tak ozvěte se nám. My vám rádi pomůžeme a budeme ve spojení. Ozvěte se, dáme to spolu dohromady.
0: Říká Jaroslav Strejček z nadace Malinové. Co by vzkázala posluchačům za Svatopůlčíky Laďka Jančíková?
2: Já budu asi stručná, ale asi bych chtěla říct, že člověk nemusí zachránit celý svět, to ani nejde. Jde opravdu o často úplně o malé věci a o to zapojit se jakkoliv, když má člověk možnost, tak určitě do toho jít. A současně bych chtěla vzkázat i té druhé straně, že se opravdu nemusí bát ozvat nebo si říct o pomoc, protože od toho tady jsme.
0: Ono by se vyloženě nabízelo tohle nechat jako poslední tečku slovo na závěr, ale když jste hovořila o tom zapojení se, mohou se lidé do vašich nadací zapojit i jinak, než jenom tím, že budou posílat peníze? Že budou pomáhat nějak osobně? Jak je to třeba u malého Noe?
1: Tak my organizujeme některé akce, které jsou pro veřejnost. My jsme měli obrovskou akci, která se jmenovala Jeden dětský den stačí, kde jsme potřebovali fakt desítky dobrovolníků, ale od toho jsme ustoupili, protože nebyly peníze. To jsme dělali z dotací, to jsme nedělali z peněz od dárců, tady tyto akce, protože peníze od dárců jdou na pomoc s nevýhodněným dětem, ne na to, aby si děti bavili, ale aby jim to zdravotně pomáhalo, nicméně peníze se nám dařilo získávat i na to. Takže ty akce pro veřejnost, tam jsme potřebovali hodně dobrovolníků. Dneska je to vlastně jenom to gulášobraní, která je takovou velkou akcí na veřejnost, kde jsou potřeba znovu desítky lidí, aby to všechno proběhlo, protože to je veliká akce. Teď tam bylo 12 nebo myslím 13 kuchařských týmů, stánky, různé občerstvení, pódium, vystoupení kapel. Takže tam je potřeba veliký zázemí, ti dobrovolníci tam jsou prostě potřeba. No a kdyby se někdo chtěl zapojit přímo prací v nadaci, tak nějakou agendu pro něj najdem, protože té práce fakt je dost.
0: Určitě a u Svatopulčíku by to určitě bylo obdobné. Zkrátka dobré se podívat na webové stránky, jak nadace Malého Noe, tak spolku Svatopulčíci při základní amatérské škole Svatopluková. Já jsem moc ráda, že za tyto nadace za Malého Noe s námi byl její zakladatel a předseda správní rady Jaroslav Strejček. Děkuju, nashledanou.
1: Já děkuju za pozvání a přeju všem hodně zdraví.
0: No a patronka Svatopulčíku Laďka Jančíková, také vám moc děkuju za váš čas. Nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: No a my se blížíme pomalinku k 11. hodině a čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Provázela vás Zora Ježková.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel zahájil školní rok v Brodku u Konice. Olomoucký kraj spustil kampaň na podporu dárcovství krve. Olomoučtí parahokejisté se chystají na obhajobu mistrovského titulu. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Prezident Petr Pavel zahájil školní rok v Brodku u Konice. Do devítileté školy, kterou navštěvuje 113 žáků, pozvali prezidenta samotné děti. Jeho návštěva se navíc symbolicky spojila s oslavami z tého výročí založení místní školy. Zvýšit počet dobrovolných dárců krve mezi středoškolskými studenty a pedagogy má za cíl kampaň, kterou zahajuje olomoucké hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Střední škola, jejíž studenti se do darování krve nejvíce zapojí, dostane odměnu 500 000 korun. Pokračuje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.
3: Početní potenciál mám určitě a to, že vlastně mezi mladými lidmi je více vhodných dárců než mezi staršími lidmi, což je dáno lepším zdravotním stavem, který se až v průběhu života zhoršuje u člověka, tak to je taky fakt. Čili tohleto jsou fakta, která by měla říct, že to prostě fungovat bude. Je potřeba najít vhodný způsob, jak tu informaci těm mladým lidem předat.
1: S budováním opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině a ochránit domy před přívalovými dešti, finišují dělníci v okolí Písečné na Jesenicku. Investici za téměř 2 miliony korun obec získala příspěvek od Člověka v tísni. Podle starosty Jana Konečného, který bude v podzimních volbách kandidovat za hnutí Spokojené občany, práce probíhají v obecním lese. Téměř vše už je vybudováno, původně mělo být hotovo až na konci září. Pracovníci střední školy grafiky a médií v Olomouci dnes zahájili výuku nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká ředitel divadla David Gerneš.
4: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe a mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: Po víkendovém domácím turnaji pokračují olomoučtí parahokejisté v přípravě na novou sezónu. V ní budou obhajovat mistrovský titul. Prezident klubu Michal Černoch říká, jak se kádr mužstva změnil.
5: Změnil se náš kapitán, plní si vojenské povinnosti, tak je na misi. Radek Jedlička, který vlastně nás dovedl k tomu titulu, ale zase se nám vrací někteří kluci, kteří nehráli. Jeden ze Slovenska, podařilo se nám nabrat asi 2 nováčky nebo 3, kteří budou hrát za nás, tak uvidíme, co z toho bude.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách okolo 18 a mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 285. kilometru ve směru z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Cestáři tam opravují svodidlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dopolední Českého rozhlasu Olomouc, tentokrát s Tomášem Kedzierem vyrazíme na výstavu do přerovského ornisu, a to při příležitosti z tého výročí České společnosti ornitologické. Chystáme také rubriku Babské rady. V ní se dnes dozvíme, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, a nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. No pokud obědváte už teď takhle brzy, přejeme samozřejmě dobrou chuť a pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc sochu obřího dortu ozdobeného jeřabinami a modely ptáčků, po stěnách panely a vyspané ptáky. To vše vidí návštěvníci na výstavě v Přerovském Ornisu. Expozice oslavuje 100 let České společnosti ornitologické. Redaktora Aleše Spurného výstavu provedl autor Martin Vymazal.
2: Regionální stopař.
3: Kromě těch hezky působících vycpaných ptáků tady leží taková zubožená mrtvola.
4: Lidi pořád ještě občas tráví nejenom ptáky, ale i spoustu dalších zvířat. Máme na to speciální vycvičený psy, kteří jsou právě vycvičení na to, aby vyhledávali mrtvoly, které jsou otravené jedem karbofurán. A nesmí se samozřejmě toto ptáka kousnout nějak, nesmí ho přinést, protože jinak by se ti psi taky otrávili. Díky tomu se daří odhalovat spoustu případů otrav, které bez těch psů by nebylo možné vůbec jako najít. Ty skrčené pařáty, takové jako křečovité, tak to je vlastně typická polha, jak ty ptáky najdou.
3: Co to je za ptáka velkého?
4: Tohle je orel mořský. Není to teda pouze o České společnosti ornitologické, ale obecně o tom, jak se vlastně u nás ornitologie vyvíjela, jak ochrana ptáku, tak výzkum. Nejvíc tomu asi vyvodit narození dort ke století ČSO.
3: Důležité je, co vidíme tady na těch panelech.
4: 1926 byla založena Československá ornitologická společnost. Původní myšlenkou bylo vlastně zhromáždit lidi, kteří se o ptáky už zajímali, tak je dát dohromady, propojit je komunikačně, a aby vlastně mohli jít za stejným cílem.
3: Od té doby se určitě metody hodně změnily.
4: To samozřejmě, na těch panelech se řeší třeba čižba, která už dneska samozřejmě zakázána spoustu let. Číba je vlastně jako druh lovu ptáků, ať už na jídlo, anebo do klecí, jako zpěvní ptáci, kteří vlastně měli ozvláštňovat den. Byl to lov buď do sítí, do různých sklopců a podobně, anebo i lov na lep, kdy se prostě pomazaly větvičky, tak když na tu větvičku sedl, se přilepil a dokázal se sám vyprostit.
3: I ornitologové ale chytají dnes ptáky do sítí.
4: Ten vědecký výzkum na to v podstatě navazuje a někteří původní čížbaři se vlastně přeorientovali na chytání ptáků do sítí za tím vědeckým účelem, za kroužkováním.
3: Zaujmou ti preparovaní ptáci. Mě zaujal sousedství mrňavého budníčka menšího a obřího krkavce.
4: To, že tady jsou tyhle dva ptáci, je trošku náhoda, ale je to největší pěvec náš a budníček patří mezi ty naše jedny z nejmenších. Ten krkavec tady vlastně představuje ukázku druhu, který byl chytán na Vírovku. To taky souvisí s odchytem ptáků, který se provozuje dneska. Když chceme chytat třeba dravce nebo sovy, tak případně výjimečně krkavcovití ptáci se vlastně lákají na vycpaninu, která je tady víra nebo nějaký model víra. Dneska už to nesmí být samozřejmě živý vír. A ti sokoly, káňata a podobně nalétávají na toho víra, protože mají proti němu takovou zakořeněnou nenávist a dají se vlastně takhle chytat. Víři jsou velmi dobří predátoři a rádi vybírají hnízda jiným druhům ptáků, takže vlastně ti ostatní různí krahovici a podobně, když někdy vidí víra, tak na něho útočí a snaží se ho vyhnat.
3: Na opačné straně vidíme ptáka barevného, modro-oranžového. Nad ním je nadpis Druhová ochrana aneb návrat ztracených druhů.
4: A je tady pár příběhů různých druhů ptáků, které se podařilo, anebo o které se snažíme, aby se podařilo navrátit do české přírody. U mandelíka, což je ten druh, který je tady vystavený, to není úplně o tom, že bychom se je snažili navrátit do České republiky, to zatím není úplně reálné, ale na Slovensku mají takový projekt vlastně návratu těch mandelíků neboli kraklí. Původně pták, který se vyskytoval třeba na tom jižním Slovensku, pak úplně vymizel. A v posledních letech se daří tou podporou vyšování budek a podobně je dostat zpátky.
3: Myslím si, že i během krátké doby, během několika desetiletí si můžeme všímat proměn chování některých ptáků, že se třeba odstěhovali z měst na jiná místa, nebo že se přesouvají třeba ptáci k nám a můžeme vlastně pozorovat různé zajímavé jevy.
4: Ano, určitě tak je. Třeba s tím posunem těch ptáků, tak jeden z těch nejpěknějších případů je vlha, pestrá, nádherný pták, který ještě před nějakými 30 lety byl velmi vzácný na jižní Moravě, dneska už je i na střední, i na severní Moravě, i v Čechách a prostě se šíří, je to teplomilný druh. A s tím, jak se mění ti ptáci, jak to nebývá úplně, takže by ti ptáci odcházeli z těch měst, spíš naopak se do měst tlačí. Město jako typu aspoň Olomouc, Brno, prostě větší města, je v podstatě jako biotop novinka.
1: Dnes dopoledne se do přerovského Ornisu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě vrátíme.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: S veslováním začala v 11 letech na řece Moravě. Dnes má na kontě medaile z juniorského mistrovství Evropy i světa a patří k nadějím českého veslování. Díky sportovnímu stipendiu studuje na prestižní americké univerzitě. Jak se jí daří? O tom si s členkou veslařského klubu Olomouc Michálou Uličnou budeme povídat ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: výstavu do Přerovského Ornisu při příležitosti 100. výročí České společnosti ornitologické se opět vracíme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Už jsme si povídali o tom, že některé druhy ptáků se stěhují míst nebo do míst, kde jsme je dříve nevídali, tak opět oslovujeme autora výstavy Martina Vymazala.
1: Velká města před 100 lety vypadaly úplně jinak, než vypadají dneska, takže vlastně ti ptáci se teprve učí osidlovat. Takže dneska už ve městech jsou běžně straky, sojky, holuby, hřivnáči a spousta dalších ptáků, kteří ještě před 50 lety by byli jako velmi zásní ve městech.
2: Naopak havrany, které já si pamatuju z dětství, nahradily kavky a dříve jsme měli v Olomouci v centru labutě a ty teď vídám spíš v nějakých polích v okolí.
1: U těch havranů tam vždycky záleží na tom, kde je nějaká hnízdní kolonie, to je vlastně docela lokální výskyt. A prostě pokud tam ta kolonie je, tak je jako viditelná, je slyšitelná. A pokud ta kolonie z nějakého důvodu zanikne, třeba se pokácí stromy, nebo se ta kolonie přesune jinam, tak prostě ti havrani najednou nejsou. A to je tam vlastně méně viditelná část, ta daleko víc viditelná část, kterou lidi vnímají, jsou havrani v zimě. Já si pamatuju velké hejna havranů, kteří přiletávali na podzim a byli tady přes zimu. To byli vlastně ptáci z Ruska, kteří k nám přiletěli zimovat. Dneska už vlastně vidět v zimě havrana je docela vzácnost. Žádné obrovské hejna k nám nepřiletávají a je to zjevně tím, že už vlastně zase tím, jak se otepluje, tak už vlastně pro ně nejsme ten teplý kraj, respektive jsme zbytečně daleko a dneska ti ptáci z Ruska končí třeba v Polsku nebo Bělorusku a vlastně nemají tu potřebu letět až k nám do těch teplých krajů.
2: A dá se říct, že ty kavky toho využily?
1: Co se týká těch kavek, tak tam to bude spíš ne úplně o tom, že by si konkurovali s těma havranama, ale kde mají možnost nějaký dutin, kde by mohli hnízdit.
2: Ty labutě?
1: Nevím úplně konkrétní situaci v Olomouci. Ono je dobré možná říct to, že labuť ještě v 50. letech byl jako velmi vzácný pták u nás a byl to vlastně původně pták chovaný v zámeckých parcích. I když je u nás přirozeně se vyskytující, tak je to pták hlavně z toho Pobaltí, Skandinávie. Začal se k nám šířit až v druhé polovině 20. století, dneska vnímáme jako běžně hnízdící. S tím, že velká část té populace nehnízdí, pro mě třeba záhadou, když tady na nedaleké zálinské rybníky jde člověk v létě anebo i na jaře, tak jsou tam prostě klidně 200-300 labutí, dospělých labutí a přitom dobře víme, že tam hnízdí třeba kolem 10 párů na celé té soustavě. Takže tam obrovské procento těch nehnízdících ptáků a proč se koncentrují zrovna tam a nejsou někde jinde, to vlastně jako sám nevím a osobně mě to zajímalo.
2: Co přináší ta novodobá ornitologie?
1: Pokud se bavíme přímo o té České společnosti ornitologické, tak je obrovský rozdíl v tom, jak vypadala ta společnost před třeba 40 lety, jak vypadá dneska. Někdy na tom přelomu nebo začátku 90. let tak bylo takové dilema, jestli zachovat tu společnost jako čistě odbornou, uzavřenou komunitu lidí, co jsou dobří ornitologové, dobře poznají ptáky, anebo ji otevřít širší veřejnosti. Nakonec teda zvítězil ten názor otevřít se co nejvíc veřejnosti. Dneska vlastně třeba ČSO je největší nevládní ochranářská organizace v České republice a členem může být úplně kdokoliv, kdo prostě chce, což si myslím, že je jedině správně a to je asi největší posun, že ten dopad na společnost není jenom, když to přeženu, vydáme nějaký atlas, vydáme nějakou zprávu, která bude fakticky správně, umíme počítat ptáky, ale jsme schopni i zapojit veřejnost. Krásný příklad jsou ptačí parky, vlastně projekt, kdy se vykupují území do soukromého vlastnictví právě ornitologů a o ty lokality se ornitologové starají, aby tam bylo dobře ptákům.
2: Nedaleko od Přerova třeba hnízdiště vlhy pestré, což je nejbarevnější pták, s kterým se tady můžeme setkat. Ale kdybychom mluvili o tom akademickém výzkumu, tak určitě také se mění metodika, mění se možnosti výzkumu.
1: Samozřejmě, to se tady stačí podívat na pár těch panelů. Zásadní dílo české ornitologie jsou hnízdní atlasy a nebo fauna České republiky, oddělení ptáci. Teď jsou takové jako stěžení díla, které se jednou za čas revidují. A podíváme-li se tady na ty panely, z jakých vlastně podkladů ti autoři třeba v 60. 70. letech vycházeli, kdy jim někdo poslal pár fotek a nějaký popisek, že tehdy a tehdy viděl to a to. A srovnáme to s tím, že dneska máme online databáze, kde jsou tisíce a tisíce záznamů denně, tak je to samozřejmě úplně někde jinde.
2: Jak pozoruju, o ptačí říši a ptačí problematiku je ve veřejnosti docela velký zájem.
1: Určitě se daří zvyšovat to povědomí. Zrovna tady stojíme před panelem Veřejnost pomáhá s výzkumem, kde je takzvaná ptačí hodinka. To je v podstatě dneska nejlepší náborová akce pro nejširší veřejnost, kdy se sčítají ptáci na krmítkách, to zvládne opravdu každý a zároveň je to zábava, jeden víkend v lednu. Osobně bych to řekl tak, že v dnešním světě si lidi víc cení toho, když se můžou dostat ven na nějakou vycházku na ptáky, ať už organizovanou nebo samostatně, takže ano, ten zájem tady je. Jsme rádi určitě.
2: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Asi málo kdo už je na polštářích, touhle dobou je skoro 11:45, no ale kdyby přece někdo, dejme tomu, onemocněl, tak pochopitelně vysílání Českého rozhlasu Olomouc poslouží k lepšímu uzdravení a bude to třeba léčba smíchem, těšíme se na to. Humoriádu vám nabídneme i dneska odpoledne a budeme mít opět vzácného hosta. Jan Přeučil přijde do studia Českého rozhlasu a těšíme se na jeho příhody a vyprávění. Humoriáda tady dnes v obvyklém čase s naším hostem Janem Přeučilem.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc každý všední den, to je také rubrika Babské rady. Dneska se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. Babské rady s Jarkou Vykoupilovou za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hygienické rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do prvních tříd zamířilo v Olomouci přes 1000 žáků. V Brodku u Konice zahájil školní rok prezident Petr Pavel. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do druhého kola US Open. Odpoledne bude oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Do olomouckých základních škol dnes nastoupilo téměř 1100 žáků prvních tříd. V minulých letech byly jejich počty zhruba stejné. Přesnější čísla má mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Podle statistik ministerstva školství z konce září loňského roku navštěvovalo olomoucké základní školy 9984 žáků. Základní školy každoročně opouštějí nejen žáci devátých tříd, ale také žáci pátých a sedmých tříd, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Přesný počet žáků v právě začínajícím školním roce proto budeme znát až po 30. září.
0: A podíváme se také do Brodku u Konice. Tam prvňáčky přivítal prezident Petr Pavel. Zúčastnil se slavnostního shromáždění ke stému výročí založení školy.
3: Prezident přijel na pozvání samotných dětí. Zavítal také mezi prvňáčky.
4: Odnesou krásné vzpomínky na to, do jaké školy chodili.
5: Co povídal pan prezident?
3: Říká prvňák Miroslav. Prezidentská návštěva se líbila i páťákovi Adrianovi.
6: Jo, hodně dobrý. Těším se, kdyby přijel ještě jednou.
3: Oslavy na náměstí vedle školy budou pokračovat až do odpoledne. Na děti tam čeká třeba jízda na historickém kolotoči. Z Brodku u Konice Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili odborníci při odkrývání prostor nově objevené jeskyně v okolí Javoříčských jeskyní na Olomoucku. V jezevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo z pozdní doby bronzové. Nálezy teď zkoumají archeologové. Centra muzejní archeologie vlastivědného muzea v Olomouci. Odborníci odebírají vzorky pro vědecký výzkum, který může přinést další informace o minulosti tohoto místa. Mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Sport. Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Olomoucká rodačka hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu a ze svého výkonu měla radost.
7: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom, jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
0: Do druhého kola US Open postoupila i hráčka Přerová Linda Nosková a také Marie Bousková a Kateřina Siniaková a mezi muži prostějovský rodák Jakub Benčík i Dalibor Svrčina. Naopak Sára Bejlek končí.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě převážně oblačno, v Jeseníkách se může vyskytnout přehánka, teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a povane mírný severozápadní až západní vítr. Zítra čekáme ráno malou oblačnost, přes den přibývání oblačnosti, v Jeseníkách se opět může objevit přehánka a teploty 23 až 27, na horách 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D35 na 284. kilometru za Přáslavicemi ve směru na Ostravu. Kvůli pracím údržby je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne v úterý 1. září vám všem přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Dětem ten první školní den, alespoň co do počasí, docela hezky vyšel. Co na to říkáte? No a vypadá to, že budou mít hezké i celé září, protože jak meteorologové mají docela příjemný výhled, ostatně o tom dnes ještě hodně budeme mluvit po 17. hodině, tak také pranostiky říkají, že jaké počasí jilí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje a nebude také jilí jasný, podzim krásný. Tak se těšme, hlavně ale doufáme, že se děti alespoň trošku těšili do školy. Moc je všechny zdravíme, stejně tak i studenty, kteří do té školy dnes nastoupili, a ať je ten školní rok pro vás pokud možno příjemný a pohodový. Český rozhlas Olomouc vás v tuhle chvíli zve k písničkám na přání, které doufám, že také budou příjemné. Můžeme blahopřát všem Lindám, Samuelům, Edgarům, Egonům nebo Jilím, kteří právě dnes slaví svůj svátek, a blahopřejeme i vám, kteří dnes 1. září máte narozeniny. Hlavně hodně zdraví a jen to nejlepší od mikrofonu přeje Zora Ješková. A už přidávám i telefonní číslo k nám do studia do těch prvních zářijových písniček na přání 221 555 444. Těšíme se na vás.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: První školní den po prázdninách, první zářijový den a jako první dnes s námi v písničkách na přání pan Michal z Petrova nad Desnou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl popřát Hedušce hezký den a ať moc neuklízí tak rychle, ať si odpočine a že jsou ráda, že se uvidíme.
1: Mm-hmm. A Heduška je kamarádka, přítelkyně?
2: Ano, přítelkyně, kamarádka, víceméně. Mm-hmm.
1: Takže paní Hedušce Tvrdkova. Z Petrova nad Desnou, ano, je to tak?
2: Heduška není z Petrova, já jsem z Petrova.
1: A paní Heduška,
2: Heduška je z Tvrdkova.
1: Z Tvrdkova, dobře. Takže do Tvrdkova teď pozdravujeme. Vy jste vybral Helenku Vondráčkovou Vzhůru k výškám a písnička připravená. Mějte se krásně.
2: Ano, děkuji, vítáky, naschledanou.
1: No a k tomu prvnímu přání v tom prvním školním dni nového školního roku přidáme i veršování od paní Zdeničky z Holubic, které se určitě hodí pro ten dnešní den a vlastně navazuje i na tu dnešní dopolední dobrou radu po 10. hodině, kde jsme mluvili s nadací Malinoe a spolkem Svatopůlčíci o tom, jakým způsobem tyto organizace pomáhají s dětem ze znevýhodněných rodin. A paní Zdenička z Holubic píše, chtěla bych nechat zahrát všem posluchačům a vašim hostům Ladislavě Jančíkové a Jaroslavu Strejčkovi. Já vám přeji, ať máte zdraví věčné a děti jsou vám za vaši práci vděčné. Venku, ať vám zpívají ptáci a štěstí nacházíte ve své práci. Ať je zima nebo slunko pálí, rodiče vás za práci chválí. Všechny děti ať řadíte do jedné škatulky a hvězdička vám vznikne, když rozkrojíte jablíčko na půlky. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Je, to bylo krásné. Paní Zdeničko, děkujeme moc a písničku posíláme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Za našimi posluchači do Vítkova teď míříme a také zdravíme v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Pan Olda a paní Helenka z Vítkova jsou s námi. Dobrý den.
2: Ano. Ano, dobrý den.
1: Vítejte.
2: Přesně jste to řekla, já i paní Helenka, moje paní. No, jednak zdravíme tradičně všechny, kteří v této chvíli poslouchají Český rozhlas Olomouc. Je to i naše oblíbená stanice. No a my bychom v roli babičky a dědečka, jako minule, i teď chtěli popřát k narozeninám naší další vnučce, a to Amélii Výchové až do Hradce Králové. Takže naše milá Amélko, ty máš dnes 15 let a zároveň ti začal školní rok. No, tolik událostí najednou, že jo? No, to je. No, tak ti přejeme. A co ti daří ve studiu na jazykovém gymnáziu v Hradci, kde studuješ? No a taky ve sportu, protože ty jsi velká sportovkyně, děláš atletiku, plávání, triatlon. No a taky já osobně ti přeju takové malé přáníčko, aby si už konečně překonala rekord tvého dědečka, čili mě, jo, na 1500 metrů na dráze, který jsem zaběhl v roce 1962, ale to na škváře, jo. Tak se snaž a aby se ti to třeba v brzké době podařilo. A všechno nejlepší. A posíláme snad sportovní píseň.
1: Ano.
2: A děkuji vám, paní Zorinko.
1: Vy jste, pane Oldo, vybral skupinu a zpěváka Miraje. Když nemůžeš, tak přidej. A já jsem se, vidíte, zrovna chtěla zeptat, po kom vaše vnučka zdědila ten sportovní obrovský talent, tolik sportu a vy... A je to jasné, takže po vás.
2: No tak jistě, ale hlavně po svém otci, čili našemu nejmladšímu synovi, který je sportovec, teda tělem duši, i její matka. Oni všichni dělají triatlon, cyklistiku a nevím, co ještě, jo? No, ale někde se to muselo zrodit, že jo? To jste řekla, no, to jste řekla vy, ale jo? No.
1: Tak určitě jo. Ano, je to velká radost, pozdravujeme vaši vnučku, blahopřejeme a krásný
2: velká
1: den.
2: Velká radost, velká, ano.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak to byl pan Olda a paní Helenka z Vítkova. Dobrý den, zahrajte prosím hezkou písničku také rodině Navrátilové, Sedláčkové, Šlehofrové, Kopové a všem, co nás znají a poslouchají Český rozhlas Olomouc. Zdraví Navrátilovi. A písnička letí také pro paní Marii Pavlovičovou do domova Laudon u Lanškrouna a paní Hanku Kašparovou z Dolní Moravy. Pro radost a pro potěšení posílá Zdeněk z Červené Vody.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let čtyři dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc zdraví v tuhle chvíli paní Majku Zjedlí v písničkách na přání. Dobrý den.
3: Dobrý den a hezký pozdrav do Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím všechny věrné posluchače. A tuto písničku posílám svému bráchovi Laďovi Frimlovi do Letohradu, který má dneska narozeniny. Bráško, přeju ti hodně zdraví. A se ti v životě daří, užívej si toho důchodu. A ještě bych poslala do Štítu Táni Bendové, která dneska slaví krásné 70. narozeniny. Táni, to samé, co jsem přála brákovi. Hodně zdravíčka, štěstíčka, a co vám všem daří. A ten váš vnouček, na kterého jste tak dlouho čekali, a ti dělá radost. A vám, paní Zorko, moc krát děkuji za vybrání písničky. A moc vás zdravím, a se vám daří a hodně zdravíčka.
1: Děkuju, moc pozdravujeme a opatrujte se taktéž. Naschledanou
3: a děkuju.
1: Pozdravujeme a blahopřejeme. Tak to byla paní Majka Zjedlí pro své blízké. No a my krásnou písničku a přání posíláme ještě také do Šumperka. A je to paní Dagmar Matochové. Paní Dagmar Matochové posíláme hezkou písničku k narozeninám a přejeme pevné zdraví. Blahopřeje Andrea. Hudební pozdrav posíláme k narozeninám panu Václavu Chlupáčovi z Prostějova. Václave, přejeme hodně zdravíčka, klidu a pohody, všechno jen to nejlepší k vašim narozeninám. Tak to přeje manželka Krista, dcery Olga, Verunka a Eva, vnoučata Sebík, Martin, Lenka, Dominika a všichni pravnoučci, kteří posílají oslavenci panu Václavu Chlupáčovi z Prostějova velkou pusu. Tak blahopřejeme. A ještě pozdrav panu Václavu Chlupáčovi z Prostějova. Všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí a hlavně zdravíčko Václavé přejí Vranešicovi. Blahopřejeme.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání míří do Ludmírova, do domova seniorů a s námi je teď paní Tonička z Ludmírova. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát našemu bratrancovi Bedřichu Hajnišovi z domova seniorů v Jesenci k zítřejším kulatým narozeninám. Beďo, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pohody a božího požehnání. Ti přejí bratranec Petr Fiala z Kladek, sestřenice Aneška Dvořáková z Olomouce, Liduška Zahálková a Tonička Kvapilová z Ludmírovského domova. A tuto písničku také chci pro všechny zaměstnance z Jesence, kteří se o něho starají, tak také jim přejeme hodně štěstí, zdraví. A mezi něj také patří naše neteř, Liduška Zapletalová, které přejeme k svátku 16. má svátek a 30. září má narozeniny. Lidu, přejeme ti také totéž hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radost dětí. Ti přejí strýc Petr, Aneška, Liduška a Tonička, tety. A ještě bych tuto písničku věnovala panu Václavu Koupilovi z Vilémova, který má 9. narozeniny. A ještě panu muzikantu Karlovi Lužnému z Přemyslovic. Také jim přejeme oběma. Pan Koupil má narozeniny, tak hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání přejí všichni z domova. A totéž přejeme i k včerejšímu svátku Pavlince Pouličkové. Hodně štěstí, zdraví, Pavlínko, radost Pavlínky, ať ti dělá a to ti přejí všichni z domova. Děkuji moc krát, nashledanou.
1: Ano, ano, pozdravujeme také i z Českého rozhlasu v Olomouci a opatrujte se, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Paní Tonička z Ludmírova vybrala švihák lázeňského, tak rádi posíláme tento starý hit a další skladby přidávám a přáníčka. Dobrý den, zahrejte prosím písničku Drahé mamince, je to Boženka Horníčková, také Zdenička Šínová, je to i kamarádka Jarmelka a Věruška Holousková s Adámkem, Vlastičce Skutálkové do Krnova. Posílám vám všem pěknou písničku pro radost a pro potěšení. Přeji krásné sluníčkové dny a mějte se moc krásně. Pozdravuje Broňa. Krásný den, milí rozhlásku. Dnes slaví nádherné životní jubileum pan Jiří Kubica ze Žulové. Je to náš pan učitel v roce 1967. Přejeme panu učiteli Jiřímu Kubicovi do Žulové hodně zdraví, štěstí a pohody se svojí Aničkou. Přejí všichni od Javorníků, Bernardic a Zvápené. Ještě jeden vzkaz. Zahrajte také do Červenky milovanému pravdu.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Pana Antonína z Bedihoště teď také vítáme v písničkách Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i posluchačky Rádia Olomouc a celý kolektiv tohoto rádia. Písničku posílám paní Štěpánce z Čelčic za její vzkaz ze dne 29.8. Štěpánko, pozdravujte Kubesovi. Paní kdysi pracovala u nás v Bedihošti v lahůdkárně a pan Kubes byl pojišťovák. Několikrát se mnou sepsal smlouvy. Dále děkuji paní Marii z Prostějova, která ke mně pěkně hovoří a 38. A potom byl od něj písemný vzkaz 31.8. v 18.10. Býval jsem zde před úrazem kostelníkem, respektive kapelníkem, kapleníkem. My nemáme kostel, nýbrž dvě kaple. Oběma jmenovaným paním přeji co nejlepší zdraví, mějte se moc hezky, vyproší pro vás boží požehnání. To je vše o tom, kdy pospíšá z Bedihoště. Rozhlasu Olomouc a kouzelné paní moderátorce vřele děkuji za zahrání, někdy příště nashledanou.
1: Tak pane Antonine, také vás velmi pozdravujeme. My jsme se dohodli na skladbě z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, tak dáme Den je krásný anebo energickou, tak abyste to věděla.
2: To druhé.
1: To druhé, písnička připravena. Srdečně zdravíme, nashledanou a krásný
2: děkuju.
1: Den.
2: Naschle.
1: V této skladbě samozřejmě uslyšíme i Hanu Hegerovou a Valdemara Matušku, tak si poslechněte. Opět přidávám i nějaké ty vzkazy, opět SMS-kové. Zahrajte k dnešním narozeninám naše

0: Mému vnoučkovi, který slaví 5 let, a Aničce Kozubové, která nastoupila do první třídy. Přejeme do života jenom to nejlepší. Přeje tatínek, babička, teta a strýc Novákovi z Javorníka. Písnička pro radost a potěšení letí také řezbáři Jardovi Benešovi. Je to do ateliéru do Loštic, krásně prožitý sluníčkový den přeje Ludmilka. Zdravíme Jardu Beneše a pozdrav letí paní Jarce, díky za vzkaz a krásné přáníčko posíláme, ať už nikdo není sám a ať jsou všichni zdraví a šťastní a úsměv, ať každý vlastní. Krásný každý den všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, tak to s úsměvem, přáním zdraví a spokojených dnů všem přeje paní Anička.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

0: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání, zdraví, Jeseník, paní Liduška je s námi. Dobrý den, paní Liduško.
4: Dobrý poledne, paní redaktorko, já vás velice zdravím a zdravím všechny naše milé posluchače. Na nikoho nezapomenu, ale jenom určitě dneska. A je to Daničce do Lomnice, Vlastičce do Krnova, Elince do Václavova, Miláce do Přáslavic, Mažence do Hrabišina, Dášence milé a Helence do Uhelné. Děkuju pěkně a někdy zase se těším na slyšenou.
3: Děkujeme velmi, paní Liduško, moc vás pozdravujeme. Vy jste si vzpomněla na písničku, kterou možná tady uslyšíme úplně poprvé. Jmenuje se Podzimní láska a zpívat bude Bob Friedl. Tak je také pro vás, ano?
4: Já děkuju pěkně, doufám, že se bude líbit. Děkuji.
3: Věřím tomu, že ano. Mějte se moc krásně a opatrujte se nám. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Paní Liduška z Jeseníku vybírala. Tak a já už přidávám další SMS-kové vzkazy. Dobrý den, dnes se zadařilo za 15 minut 110 klousků. Houby rostou, zdraví Břeťa Píska ze Štítu. V sobotu byla ve Skrbeni soutěž hasičů. Za krásný zážitek a pohuštění za všechny děkuje a všem přeje hlavně zdraví a za rok naschledanou. Paní Přidalová, zdravíme hasiče ze Skrbeně. Je dobře, že se vám to tak povedlo. A písnička pro radost a potěšení letí také Janě a Standovi Sedláčkovým do Křemačova. Sestřenka Lída, srdečně zdraví.

0: Zimní láska a Bob Friedl, my teď zdravíme na Vysokou u Hanušovic našeho posluchače Mirka a také jeho paní Jarušku. Mirku, vítejte oba dva, srdečně zdravíme na Vysokou, hezký den.
1: Zorinko, ahoj, pěkný den.
0: Ano, ano.
1: Takže já bych hrozně rád poděkoval k ukončení prázdnin paní profesorce, to tak řeknu, Jarmile Bekové, která učí na francouzském gymnáziu, která měla tady u nás nádherný koncert. Měli jsme rozloučení s prázdninami. Dneska nastoupili studenti, prvňáčci a ostatní do školy, učitelům pevné nervy. A rád bych jenom připomněl, že na Vysoké neumíráme, že se tady veselíme, budeme mít příští týden velké hody, pak bude drakiáda a kotlíkový guláš a tak dál. Takže vás všechny na Vysokou zvu z okolí a děkuji hlavním pozorovatelům Luďovi, Liborovi, Alence, Jarce, Renému a Zorinko tobě za zprostředkování relace. Pěkný den.
0: Děkujeme. Pavel Novák bude zpívat a my na Vysokou, kde je u Hanušovic opravdu nádherně, srdečně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc a hodně se tam toho děje a jsou tam skvělí lidé. Tak velmi pozdravujeme, Mirku, tam k vám. Ahoj a naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Pěkný pozdrav letí k krásným dnešním kulatým narozeninám, také panu učiteli ve výslužbě Jiřímu Kubičkovi, všechno jen to nejlepší do dalších let panu učiteli Kubičkovi, přeji Morongovi a Broskovi. Zdravíme pana učitele Jiřího Kubička. Pěkný pozdrav. A nám posílá ještě pan Břeťa Píska, prý posílá fotografie klousků, no tak děkujeme, rádi se podíváme. A písnička Chci zapomenout.

0: Pavla Nováka teď vystřídá ještě pan Zdeněk z Moravičan. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Dnesní písničku bych chtěl poslat panu Pavlovi Gajdičárovi do Moravičan, který slaví narozeniny. Hodně štěstí a hlavně zdravíčko, ať mu chutná slivovička a dobrý pivíčko. Tomu přeje kamarád Zdenek a dále bych chtěl ještě písničku poslat včerejšímu svátku mé dceři Pavlině. Děkuji vám, nashledanou.
0: Zdravíme všechny jmenované. Vy jste vybral šenkýřku, tak se dáme Jardu Hypochondra. A přejeme krásný den i vám. Pan Zdeněk z Moravičan byl s námi. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A pro vás, přátelé, ještě pozvánka k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc za 3 minuty 13. hodina, to je ten správný čas. A pak Alex Minářová a její host, herečka Bára Munzarová. Zora Ješková přeje hezký poslech.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel zahájil školní rok v Brodku u Konice. Dělníci opravili v Šumperku pavilon mateřské školy Jeremenkova. Olomoucké parahokejisty posílil slovenský reprezentant Miroslav Stašák. Zítra bude oblačno a teploty do 27 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Poslat ručně psaný dopis se ještě i dnes může vyplatit. Poznali to žáci dnes už 5. třídy základní školy v Brodku u Konice. Ti jeho prostřednictvím pozvali prezidenta republiky Petra Pavla na první školní den a zároveň na oslavy stého výročí školy. A školní rok v malé škole se 113 žáky v lavicích nakonec prezident Petr Pavel zahájil. Polkou ho přivítala kapela Lipovanka a zhruba 300 zdejších obyvatel. Nechyběl ani čestný nástup dobrovolných hasičů. Petr Pavel dnes ale také v Konici jednal se starosty obcí z mikroregionu Konicko. Tam mimo jiné prohlásil, že návrh státního rozpočtu na příští rok není dobrý, deficit je vysoký. Prezident doufá, že návrh státního rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Modernější zázemí mají ode dneška děti v mateřské škole Jeremenkova v Šumperku. Vedení města nechalo za 29 milionů korun opravit jeden z pavilonů mateřinky, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
2: Obnova se týká prakticky celé budovy od technických rozvodů a vytápění přes interiéry až po zateplení a instalaci fotovoltaické elektrárny. Výsledkem je modernější, bezpečnější a energeticky úspornější zázemí pro děti i zaměstnance mateřské školy.
1: Během letošních prázdnin zemřeli na silnicích Olomouckého kraje 4 lidé, 2 v červenci a 2 v srpnu. Podle mluvčího krajské policie Libora Hejtmana je počet obětí stejný jako v loňském roce. Dopravní nehody si od začátku roku vyžádali v kraji 13 životů. Sport. Do kádru olomouckých parahokejistů se vrací slovenský reprezentant Miroslav Stašák. V dresu mistrovského klubu se představil už na víkendovém mezinárodním turnaji. Návrat na Hanou si pochvaluje.
3: Za Olomouc mám 4 sezóny odohraté a vraciam sa po 5 rokoch ako do týmu. A som vďačný za tento turnaj Olomouc Cup, ako super týmy, super atmosféra, super zážitky. Mám tu synka, takže paráda. Vidí to aj on, čo to obnáša ako život parašportovca.
1: A české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě malou oblačnost, přes den pak přibývání oblačnosti. V Jeseníkách se může s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a pované slabý vítr západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D35 na kilometru 287 před Daskabátem ve směru na Olomouc. Zdrží vás tam neprůjezdný pravý pruh, stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avii a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: Máme to rozdělené.
1: Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej Báro nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně. Asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jdeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Ne,
0: není to žádoucí?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy

0: V takové taškařici v Hudebním divadle v Karlíně na malé scéně hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná. Byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení. To je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem potom to koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, Hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovy silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
1: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
0: Je to tak?
1: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
0: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
1: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
0: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně, někteří i, a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje, a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže Zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit

0: říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych mě to přesně podle toho nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
1: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i Jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone ti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, ježiš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě
1: takové
0: proto.
1: Potvrzení právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: rána. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel navštívil mikroregion Konicko. Prostranství u přerovské loděnice dnes ožije tradiční akcí s úsměvem do školy. Přerovská tenistka Linda Nosková je ve druhém kole US Open. Zítra bude oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezký první školní den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel dnes navštívil mikroregion Konicko na Olomoucku a při té příležitosti řekl, že stát by měl revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
2: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Děti z Přerova se dnes rozloučí s letními prázdninami na tradiční akci s názvem S úsměvem do školy. Program začne už za hodinu na prostranství u tamní loděnice. Jeho součástí budou soutěže, kouzelnické vystoupení a projížďky po řece Bečvě. Více mluvčí města Lenka Chalupová.
3: O start programu se postará Duo Pomněnka a Rubínka s veselým hudebně pohybovým vystoupením. Následovat bude show kouzelníka Magic Sebastiana, dvojnásobného mistra republiky v moderní magii. A závěr odpoledne bude patřit Duo Ella a Tom a jejich dětské hitmány.
0: Sport.
1: Přerovská tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku 7-5, 6-1 domácí Katie Volinecovou. Po zápase, ve kterém předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila i o tom, jestli se po červencovém triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
4: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, a tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu se jí moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležité, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím.
1: Postup do druhého kola tenisového US Open slaví taky prostějovský rodák Jakub Menšík a Dalibor Svrčina a z žen olomoucká tenistka Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Marie Bousková. Končí naopak Sára Bejlek.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji malou oblačnost, přes den pak její přibývání, v Jeseníkách se může vyskytnout i přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně na silnici ze Střeně na Pňovice. Na železničním přejezdu u Střeně nefunguje světelná signalizace.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní odpoledne a 1. zářijové přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. 1. září, ano, to znamená, že otevíráme nové kolo našeho vědomostního kvízu Hřebíky, tedy i vy, kteří jste vyhráli v průběhu srpna, opět od dneška můžete s námi soutěžit. Tak pojďme na to. Volejte třeba vy, kteří máte zájem o téma zakázané přitažlivosti, věkového rozdílu a hledání druhých šancí. To se totiž objevuje v emotivním románu Odvaha. Tuto knihu tady pro vás máme, stejně tak plechový hrnek s logem Českého rozhlasu, nákupní tašku, anebo třeba CD Vůle žít Richarda Pachmana, anebo dvoj CD Felixe Slováčka Příběhy lásky. A mnohé další tady máme připraveno a také telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.

0: Vsaďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Vítejte, Český rozhlas Olomouc a první zářijové hřebíky v tuhle chvíli startujeme. Pozor na 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Telefon 221 555 444 a jdeme na to. Kdo je s námi dnes jako první na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Lenka z Ostravy.
0: Dobrý den, Hanka nebo Lenka?
2: Lenka.
0: Paní Lenka Ostrava, tak vítejte, paní Lenko, pojďme na to.
2: Tak jedničku zkusím.
0: Otázka číslo jedna. Máme první školní den, úterý 1. září 2026. V jaký den se do školy šlo poprvé v loni? Bylo to pondělí, také úterý, anebo středa?
2: Vzpomínám, zkusím středu.
0: Zkoušíte středu. Je to špatně, bylo to v pondělí. Loni to vyšlo hezky spořádaně. Od pondělka. To bylo 1. září. Zdravíme, nashledanou. A pokračujeme v hřebicích dál. A s kým? Dobrý den, kdo pak je teď s námi?
3: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
0: Dobrý den, paní Zdeničko, kromě jedničky je to vaše.
3: 10.
0: Otázka číslo 10. Jak se nazývá Brněnský hrad v centru města? Ten hrad v Brně v centru města, kde vidět ze široka zdaleka, když k Brnu přijíždíme, se nazývá za A. Štemberg, za B. Špilberg, za C. Cimburg.
3: Cimburg.
0: Cimburg, říkáte, Brněnský hrad v centru města. Cimburg, paní Zdeničko, to není. Je to Špilberg, paní Zdeničko. Je to Špilberg. Škoda. Děkujeme, budeme se těšit. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: A pokračujeme v hřebicích. S kým na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Kroměříže.
0: Zdravíme vás, paní Evo. Tak kromě jedničky a desítky.
4: Dvojku, poprosím.
0: Otázka číslo 2. Jestli pak znáte český název rostliny s latinským pojmenováním Primula veris. Primula veris je prvosenka jarní, nebo za B poměnka lesní, anebo za C hluchavka bílá. Primula.
4: Tak za A dám.
0: Primula je prvosenka a to je zcela jasné, ano?
4: Ano, děkuji. Tak poprosím trojku.
0: Otázka číslo 3. Ptáme se, do jakého roku cestuje hlavní hrdina ve sci-fi filmu, americkém sci-fi filmu Návrat do budoucnosti. Takže cestuje do roku za A 1945, anebo do roku 1955, anebo do roku 2000. Co myslíte?
4: Tak za C 2000.
0: Vy jste to řekla tak jako naprosto jasně.
4: A možná to platilo. Já jsem ten film nevím, neznám úplně.
0: První díl toho filmu Návrat do budoucnosti, ten hlavní hrdina cestuje z roku 1985 do roku 1955, tedy do minulosti.
4: Ano.
0: Škoda, těšíme se příště a děkujeme.
4: Nashledanou.
0: Tak a zkusíme někoho dalšího na telefonu prvních zářijových hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, kdo pak nám volá?
5: Dobrý den, Standa Raškovice.
0: Pane Stando, vítejte u nás, tak pojďte zkusit štěstí.
5: Pětka byla, ne.
0: Otázka číslo 5 ještě nebyla, ne. Takže
5: tak dáme
0: pětku.
5: Dobře. Ano.
0: V jakém městě Olomouckého kraje leží nábřeží Josefa Jařaba? Je to buď za A v Olomouci, nebo za B v Prostějově, nebo za C v Jeseníku? Nábřeží Josefa Jařaba.
5: No já to střelím, já dám Olomouc.
0: A je to u řeky Moravy, poblíž ulice Masarykova, poblíž vysokoškolských kolejí. Nebo Josef Jařab byl první polistopadový rektor Univerzity Palacké. Ano. Pojďme dál.
5: Které tam jsou ještě volné? Je tady
0: 4, 6, 7, 8, 9.
5: Tak čtvrtku zkusím.
0: Který z těchto tří běžných ptáků migruje, to znamená, že odlétá na zimu do teplých krajin? Odlétá za A kos, za B síkora modřinka nebo za C vlaštovka?
5: Tečko.
0: Vlaštovičky odlétají a je to přesně tak. Výborně, síkorky i kosáky přes zimu vidíme a krmíme. Takže, dobře, to je druhá správná. 6, 7, 8, 9.
5: Jo, sedmičku.
0: Číslo 7. Tak teď zavzpomínáme na jednu rockovou hudební skupinu. U jejího vzniku stál kytarista Radim Hladík. Bylo to v roce 1968. Jak se ta rocková hudební skupina jmenuje? Takže Radim Hladík a kapela za A Blue Effect, za B Flamingo, za C Matadors.
5: Bezkonkurenčně je to Blue Effect.
0: No vy jste skvělí, prostě tady není co řešit. Velký potlesk také pro vás, protože v tuhle chvíli jste naším prvním výhercem, prvním zářijovým. Pane Stando, blahopřejeme. Krásně to vás.
5: Děkuji. A zdravím Radio Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc. Děkuje. Naschledanou. Přidáváme do režie pana Standu z Raškovic. A ještě máme na telefonu koho? Dobrý den.
6: Dobrý den, paní Jišková, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Dobrý den, vítejte, pane Ondro, 6, 8, 9.
6: Tak dáme šestku.
0: Tak co to je chanuka? Chanuka je za A arabské jídlo, za B čínské ošacení, za C židovský svátek.
6: No, tak to bude židovský svátek, bych řekl.
0: Chanuka je osmidenní židovský svátek, známý také jako svátek světel a slaví se před koncem roku. Výborně. Tak 8-9.
6: 8 dáme.
0: Tady se ptáme, na které řece leží vodní nádrž Slapy. Je to za A na Vltavě, za B na Berounce, za C na řece Labe. Slapy.
6: Slapy. Tak to bude na Vltavě, bych řekl.
0: Slapy dáváte Vltavě. Slapy jsou součástí takzvané vltavské kaskády, ano. Takže Vltava, výborně. Tak, no a do třetice otázka naše rozhlasová, číslo 9 a ta se ptá, hudební speciál Cymbal a husle, který pro vás vysíláme po 19. hodině vždy v úterý, má nového autora. A novým autorem a vaším průvodcem tímto pořadem, tedy Cymbal a husle, je kdo? Za A Zuzana Blahunková, za B Honza Žurek, za C Jirka Matějů.
6: Honza Žurek.
0: Kdo má rád cymbálovou muziku, tak určitě opět dnes bude potěšen, protože cymbal a husle nabízíme. No a povíme si a zaspíváme o tom, kde to nahané na přelomu let a podzimu nejvíce užívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji. Těšte se po 19. hodině, tak pozveme na festival Lidový rok ve Velké Bystřici například. Děkujeme, pane Ondro, a velké blahopřání pro vás, s naším dalším výhercem.
6: Děkuju, naslyšenou.
0: Předáváme do režie, blahopřejeme. Hned dva výherce tady máme v prvních zářijových hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Krásná bilance, blahopřejeme a hrajte s námi opět zítra.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A naopak tušky a papíry si připravte zase vy, kteří rádi vaříte. Za chvilku vám dáme recept na dančí závitky s vinou omáčkou. Nahlédneme do pochoutkového roku v Českém rozhlase Olomouc.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Možná i vy se ptáte, jak se vaří dančí závitky s vinnou omáčkou, a my teď odpovídáme. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku totiž připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Ty dančí závitky původně připravil Václav Segl z Praskoles na Hořovicku. No a my se je právě teď naučíme připravovat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. U přípravy dančích závitků nesměl chybět náš kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co všechno si máme přichystat.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít, a zvěřenový vývar na zalití, že jo. A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo. Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou. A k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Ne, nakrájen takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Teď pracuješ s alobalem.
1: Protože

0: má právo kandidovat v naší soutěži.
1: No, vyzkoušejte sami, je-li to skutečně tak, jak říká Jaroslav Sapík. Věřte, že po denčích závitcích s vinnou omáčkou se u vás doma jenom zapráší. Recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz, je tam i původní recept od pana Segla a v neděli si připomeneme nejlepší recept vůbec roku 2024. Je to taková zajímavost, česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
1: Češi milují houby, je to znát i v jazyce. Bedly říkáme palazor, křemenáč Janek a hřiby dokonce skloňujeme jako živé tvory. A to je téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu za chvíli.

0: Steppen Wolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let čtyři dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppen Wolf.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak co říkáte na tu letošní houbařskou sezónu? No nic moc zatím, vidíte, nějak nám nerostou, ale mohli by začít. Máme informace třeba od našich posluchačů ze Štítů, že přece jenom už by se ta houbařská sezóna mohla začít alespoň trošku jevit a ubírat směrem k dobrému. No málo na plát, Češi jsou národem houbařů a je to znát také v jazyce. A proto je to i velké téma pro našeho bohemistu v Českém rozhlasu Olomouc Ondřeje Bláhu.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: My Češi jsme prý největší houbaři a milovníci pojídání hub na světě. Je otázka, proč tomu tak je, když v českých zemích obecně bylo vždycky celkem dost jiného jídla, alespoň ve srovnání se zbytkem světa. Možná je to tím, že lesů máme celkem dost. Možná taky proto, že houby z lesa jsou zadarmo, proto je sbíráme. Ale je v tom taky určitě ta radost z hledání a sběru. Houbařství může být i vášeň. V každém případě se česká záliba v houbách pěkně odráží i v jazyce. Máme v češtině určitě stovky oficiálních i lidových názvů pro jednotlivé druhy hub. Tak třeba bedla má svůj oficiální název od dob našeho obrozence a tvůrce velké části přírodovědné terminologie Jana Svatopluka Presla. Presl převzal slovo bedla nejspíš z polštiny. Mluvil jsem tady na Hané s jednou znalkyní, která mě poučila, že se bedle v hanáčtině říká také palazor nebo palozor. Zní to jako nějaký technický termín, ale je to houba bedla. Palazor se jí na Hané říká podle vzhledu. Bedla totiž vypadá trošku jako nějaký deštníček či slunečníček a slunečník se cizím slovem řekne parasol. Parasol je něco, co je proti slunci. A ten hanácký palazor, tedy houba bedla, vznikl mírným zkomolením té západoevropské předlohy. A pak je tu ještě houba, která se jmenuje křemenáč osikový a které se lidově, taky tady na Moravě, říká Janek. Tyhle houby bych podle té znalkyně mohl sbírat i já, protože prý křemenáče osikové těžko můžu zaměnit s nějakou jedovatou houbou. No, uvidíme. Janek se křemenáčům říká proto, že rostou velice rychle. Jakoby jankovatí vyskočí ze země skoro ze dne na den na místě, kde obvykle rostou. Houbařství je prostě vášeň a doloženo je to mimochodem i tendencí mluvit o houbách jako o živých tvorech. Našel jsem křemenáče, našel jsem hřiba. Tady je mužský rod životný, jako by křemenáč nebo hřib byl třeba nějaký zajíc anebo bažant. Důvod je určitě citový. Je to jako když někdo použije mužský životný rod při zmínce o autě, které si koupil. Koupil jsem si Forda, Fiata, Peugeota. A nebo když někdo řekne, zaklapl jsem budíka a spal jsem dál. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Před námi jsou nové zprávy i o tom, že Olomoucký kraj spustil kampaně na podporu dárcovství krve a pozor, cílí se také na studenty středních škol a bude to také vlastně v rámci takové jedné soutěže a velké finanční odměny. Poslouchejte zprávy Českého rozhlasu Olomouc za 4 minuty v 15 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. V České vsi na Jesenicku vyrostla modulární knihovna a hřiště. Olomoucký kraj spustil kampaň na podporu dárcovství krve. Zítra bude oblačno a teploty do 27 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku v Brodku u Konice na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Zástupci České vsi na Jesenicku dnes otevřeli zrekonstruovaný prostor před základní školou. Kromě hřišť tam vzniklo zázemí pro školní družinu nebo modulární knihovna. Popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: Tak jsou tam hřiště dětská, je tam knihovna, takže chceme to udělat i takový prostor třeba pro rodiče, když přijdou vyzvednout děti. Je tam zázemí pro školní družinu, tam samozřejmě plno zeleně, která má sloužit i k výukovým účelům a pak samozřejmě je tam plno místa k posezení.
2: Zvýšit počet dobrovolných dárců krve mezi středoškolskými studenty a pedagogy. To je cíl kampaně, kterou zahajuje olomoucké hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Střední škola, jejíž studenti se do darování krve nejvíce zapojí, dostane odměnu 500 000 korun. Viceprezident Českého červeného kříže Marek Jukl.
5: Početní potenciál má určitě a to, že vlastně mezi mladými lidmi je více vhodných dárců než mezi staršími lidmi, což je dáno lepším zdravotním stavem, který se až v průběhu života zhoršuje u člověka, tak to je taky fakt. Čili tohleto jsou fakta, která by měla říct, že to prostě fungovat bude. Je potřeba najít vhodný způsob, jak tu informaci těm mladým lidem předat. Sport.
2: České basketbalistky čeká generálka na blížící se mistrovství světa v Berlíně. Národní tým i s pivotkou Natálí Stoupalovou z Javorníku na Jesenicku už za necelou hodinu se střetne s Jihokorejkami. Do skupinové fáze šampionátu vstoupí české hráčky za 3 dny duelem proti Itálii, pak nastoupí proti Číně a obhájkyním titulu ze Spojených států amerických.
0: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekejte malou oblačnost, přes den pak její přibývání. V Jeseníkách se může vyskytnout i přeháňka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. A povane slabý vítr západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 310. kilometru u hranic ve směru na Olomouc. V odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Titul ve smíšené čtyřhře, oslava 30 je na následně výhra v prvním kole singla na US Open. Tak vypadaly poslední dny Olomoučanky Karoliny Muchové v New Yorku. Byla poměrně spokojená, ale ona o tom poví za chvíli více. Tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, tom úterním 1. zářijovém. Dobrý poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Petr Spálený dospíval. My se tak vypravíme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc za sportem a za úspěchy. Olomoucká tenistka Karolína Muchová totiž prožívá v New Yorku velmi příjemné období. S Jakubem Menšíkem před pár dny ovládla mix US Open, oslavila třicetiny, no a teď také úspěšně vstoupila do singlu.
1: Karolína Muchová si poradila s Rakušankou Krauzovou, porazila jí 6-3 a 6-0. To utkání netrvalo ani jednu hodinu.
2: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
3: Říkala po postupu do druhého kola singlu spokojená Karolína Muchová. Pár dní po triumfu v mixu na US Open, který se hrál ještě před začátkem amerického Grand Slamu, si pomalu uvědomuje, co se jí společně s Jakubem Menšíkem povedlo.
4: And now it's time to invite our champions, the Czech duo of Karolína Muchová and Jakub Menšík.
2: Je to zvláštní, je ten formát, tím, že je to fakt dva dny. Tak je to takový jiný. Na to si uvědomit, že člověk vyhrál Grand Slam. Myslím si, že celou dobu jsme to tak i s Kubou brali, jako do té doby, než nám dali tu trofej, ty tam člověk vidí jako Martina Navrátilová a tak říkáme to jako, to je docela úspěch pro nás, že jsme to vyhráli.
3: Kromě titulu v mixu Muchová v New Yorku taky oslavila 30. narozeniny. Má tady totiž spoustu známých a kamarádů.
2: Já bych to tak přešla docela, ale tím, že tady mám hodně známých a kámošů z Česka, tak bych řekla, že tím je trošičku tak jako přinutili to oslavit asi třikrát, takže je mi tak 33 asi teď, ale vzali jsme to poctivě, byli jsme na různých jako hezkých místech, večeřích. Myslím, že bylo hezký se takhle vždycky jako sednout a připít si se svýma blízkýma.
3: Říká Karolína Muchová, kterou ve druhém kole US Open čeká zápas s Britkou Boltrovou. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.
5: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc a co pro vás máme připraveno dál? No, budeme se věnovat začátku školního roku a tomu, jak ho prožili třeba žáci prvního stupně základní školy ve Slatinicích na Olomoucku. Ti se totiž vrátili po dvou letech do zrekonstruovaných tříd. K dosavadním díky modernizaci přibyly tři nové odborné učebny. Tak poslouchejte nás i dál, protože za chvíli o tom povíme víc. Teď vám nabídneme Jennifer, až bude tady Pavol Habera, anebo skupina Voxo právě teď.

0: veslováním začala v 11 letech na řece Moravě. Dnes má na kontě medaile z juniorského mistrovství Evropy i světa a patří k nadějím českého veslování. Díky sportovnímu stipendiu studuje na prestižní americké univerzitě. Jak se jí daří? O tom si s členkou veslařského klubu Olomouc Michaelou Uličnou budeme povídat ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zcela nové a moderní zázemí můžou využívat děti a učitelé v základní škole ve Slatinicích na Olomoucku. Skončila rekonstrukce tamní budovy prvního stupně. Historický objekt z konce 19. století doplnili tři nové odborné učebny a žáci se do nich poprvé podívali právě dnes. Samozřejmě máme dnes zahájení školního roku. A tak si k tomu teď povíme více také v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Ve studiu je s námi reportér Josef Čermák. Vítej, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak dlouho rekonstrukce školy trvala a čeho přesně se týkala?
1: Rekonstrukce začala zhruba před 2 lety, práce vyšly na bezmála 60 milionů korun. Zhruba 34 milionů korun pokryje evropská dotace. Zbytek financuje obec, tedy zřizovatel školy, pomocí úvěru. Historická budova školy ve Slatinicích stojí od roku 1880. Podle ředitele Pavla Ondráčka jde teď s trochou nadsázky v podstatě o nový dům.
2: Dostali jsme se v podstatě na cihlu, zůstali tady jenom obvodový zdi, protože v průběhu času se ukázalo, že i třeba historické trámy, o kterých jsme předpokládali, že budou přiznané, musí jít dolů, byly napadeny dřevomorkou. Neskutečně to zvyšovalo náklady a samozřejmě i tlak, časový tlak, finanční. To nás vedlo k tomu, že se stavba prodlužovala, museli jsme často improvizovat a vymýšlet řešení, která na začátku toho projektu nikdo nepředpokládal.
0: Součástí rekonstrukce byla také stavba nových odborných učeben, takže co se v nich budou děti učit?
1: Ano, je to tak, ty učebny jsou celkem 3, 2 z nich dělníci vybudovali ve 3. patře pod střechou, původně tam byla stará půda využívaná jako sklad. 3. učebnu dělníci postavili jako venkovní přístavbu v přízemí. Popisuje učitelka 1. stupně Slatinické školy Radmila Linková.
3: To je ta prosklená velká do dvora, ta bude využívaná k přírodovědným polytechnickým záležitostem, jsou tam stavebnice, magnetické věci, Merkur a tak dále. Tady ve 3. patře pod střechou teda máme multimediální, takže pro děti zajímavý prvek jsou virtuální brýle a vybavený notebooky. No a učebna další je jazyková, to znamená zase notebooky, sestavení lavic do takzvaných míst a sluchátka.
1: Ještě doplním, že odborné učebny jsou sice součástí zrekonstruované budovy 1. stupně, učit se v nich ale budou i starší žáci ze stupně 2. Celkem na místní školu chodí bezmála 180 dětí, včetně 26 prvňáčků, kteří do školy nastoupili právě dnes.
0: Jak stavební práce ovlivnily chod školy?
1: Poměrně zásadně. V posledních 2 letech se kvůli ním děti z 1. stupně učili v náhradních prostorách. Část z nich byla v budově 2. stupně, část do školy chodila do Lichtenštejnského dvora. Historický komplex budov je dnes obecním úřadem. Děti se vzdělávaly v tamní knihovně i v zasedací místnosti pro místní zastupitelstvo. Zpět do školní budovy už se těšili nejen oni, ale i učitelé, říká učitelka druháků Jana Francová.
4: Ano, byli jsme tak různě po obci rozstrkaní, kde byly možnosti. Občas to bylo náročnější, občas to bylo i docela fajn a zvládlo se to. A teď se určitě všichni těší na to, jak to bude fungovat společně dohromady.
0: Žáci 1. stupně základní školy ve Slatinicích na Olomoucku se tady vrátili po 2 letech do zrekonstruovaných tříd. No a jak to tam všechno vypadá a bude fungovat, tak o tom jsme slyšeli od našeho kolegy Josefa Čermáka. Za informace děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Není to ovšem naposledy, co se dnes podíváme do škol, protože máme ten 1. školní den. Tak třeba ve zprávách v 16 hodin nahlédneme také do základní školy v Hanušovicích, kde budou mít i školního psychologa. Tak určitě nás poslouchejte i dál v Českém rozhlase Olomouc.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek

Tak tohle byl také Bryan Adams v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 3:45. Jedna dobrá zpráva pro vás, rodiče, kteří máte své dítě na Šumpersku, třeba i v nějaké šumperské škole a ještě pro ně nemáte žádný kroužek. Tak pozor, zítra pořádá středisko volného času Doris v Komenského ulici v Šumperku den otevřených dveří na komíně i na vile a od 14. do 18. hodiny se tam můžete přijít podívat a také se seznámit právě s tím, jaké kroužky jsou tam pro děti připraveny, vyzkoušet si také některé ukázky z pestré nabídky a seznámit se třeba i s jednotlivými instruktory a vedoucími kroužků. Takže Vila Doris zítra od 14. hodiny. Tady v Českém rozhlase Olomouc už za chvilku Martin Písařík, co v učebnicích nebylo. Vydáme se na návštěvu Austrálie.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

se podíváte na webovky olomouc.rozhlas.cz, najdete tam fotografie prezidenta Petra Pavla, který zahajoval školní rok s dětmi v Brodku u Konice, a také se tam můžete ve fotografiích i článku podívat do Písečné na Jesenicku, která se snaží zadržovat vodu v krajině. A o tom všem uslyšíte také v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin. Pak už vás čeká Humoriáda s Janem Přeučilem a Zora Ješková vám k tomu všemu přeje krásný poslech.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes debatoval se starosty konického mikroregionu. Dělníci dokončují v okolí Písečné úpravy na zadržování vody v krajině. Základní škola v Hanušovicích bude mít nově školního psychologa. Zítra bude oblačno a teploty do 27 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne navštívil Konici na Prostějovsku. S 20 starostů mikroregionu debatoval o problémech, které tamní samosprávy řeší. Patří mezi ně třeba špatný stav silnic, sucho nebo stárnutí a odliv obyvatel.
2: Mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat, dávat tím především mladým lidem šanci v těchto regionech buď to zůstávat, anebo se do nich po zkušenostech v jiných částech republiky nebo ve světě vracet.
0: Budováním opatření, která mají pomoct zadržovat vodu v krajině a ochránit domy před přívalovými dešti, finišují dělníci v okolí Písečné na Jesenicku. Na investici za téměř 2 miliony korun obec získala příspěvek od Člověka v tísni. Vícestarosta Jan Konečný, který bude v podzimních volbách kandidovat za hnutí Za spokojené občany.
3: Pracuje se v obecním lese v lokalitě, kterou my nazýváme tady pod Křemenáčem. Původně to mělo být někdy do konce září, ale v podstatě už dal by se říct, že téměř 100% je hotových. Celá akce bude stát necelých 1,8 milionu korun a přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
0: Školní psycholog bude nově od letošního školního roku pracovat na základní škole v Hanušovicích. K dispozici ho budou mít děti i pracovníci školy, říká ředitel David Navrátil, který kandiduje v říjnových komunálních volbách v Hraběšicích na Šumpersku za Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Školní psycholog bude pracovat primárně s žáky samozřejmě. Na začátku jsme si stanovili mapování určité atmosféry, vlastně klimatu ve třídách, abychom měli nějaké body, se kterými bychom potom mohli stavět na další koncepci. A co se týče poskytování té péče i pro dospěláky, za to jsem hodně rád. Ta nabídka platí pro všechny, kteří v naší škole působí. Sport.
0: Švýcarský tenista Stan Wawrinka odehrál svůj poslední zápas na US Open. Trojnásobný grandslamový šampion, který ukončí po sezóně kariéru, podlehl Italovi Berrettinimu 0-3 na sety. V New Yorku nastoupil 41-letý hráč na divokou kartu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě malou oblačnost, přes den pak její přibývání. V Jeseníkách se může vyskytnout i přeháňka. Teploty dosáhnou k 23 až 27 stupňům, v Jeseníkách se budou pohybovat kolem 17 až 21 stupňů Celsia a povane slabý vítr západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 za exitem 281 Přáslavice ve směru na Olomouc i na Ostravu. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený levý pruh a až do pátku 11. září počítejte s uzavírkou Dobrovského ulice v Šumperku. Dělníci tam opravují povrch komunikace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek. Ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
5: Ano.
6: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád, na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam. V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal: pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal: pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal: dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali: určitě se to bude strašně líbit. A ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem: dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo: ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to
5: kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se a ještě jeden hlas od koho a komu.
6: My vás podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních, no. No. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
8: No, ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, při tom raději nemluvme, ano. A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českej Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, anebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se Synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím vás z Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku. A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: A těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provazistě. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 je. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je

0: dneska 94, v únoru mu bude 95.
1: No to je úžasný.
0: Je prosím vás úplně zdravej.
1: Ano.
0: To znamená, že pořád žije, že jo?
1: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
0: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
1: bylo to vůbec... hrozný, jo?
0: Bylo to dost hrozný, teda.
1: Ale... Tak to vylepšete trošku.
0: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
1: A do toho jste přišla
0: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
1: No, ano, ano.
0: A oni mě přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Absolutně.
1: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
0: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
1: Jako v té škole, myslíte?
0: Jako všude. Úplně
1: takže
0: absolutní...
1: veselostí vás.
0: On mě dostal absolutním humorem.
1: Ano.
0: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
1: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste jo, říkala, že tekutiny potřebujete.
0: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
1: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
0: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
4: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
4: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
4: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
4: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty si jste někdo čet, že jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako, tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Humoriáda. Je Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel mluvil při návštěvě Konicka o zmenšování rozdílů mezi regiony. Opravený sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci už nezakrývá lešení. Ve Šternberku ode dneška funguje nová dětská skupina. Zítra bude oblačno a teploty do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel dnes navštívil mikroregion Konicko a při té příležitosti řekl, že stát by měl revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
2: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
1: Prezident dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. Obyvatelé i návštěvníci Olomouce už se opět můžou kochat pohledem na sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Z této 32 metrů vysoké památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO odstranili lešení, které jim kvůli opravám zakrývalo déle než 2 roky. Restaurátoři ještě dokončí drobné úpravy ve spodní části sloupu, kde kvůli tomu zůstal plot. Více než 20 dětí do 3 let najde zázemí v nové dětské skupině ve Šternberku. Fungovat začala dnes v novostavbě na pozemku vedle mateřské školy v Komenského ulici. Investici uhradila radnice s pomocí státního příspěvku. Více mluvčí města Irena Černocká.
3: Takže jsme se dohodli a s architekty ti zpracovali návrhy. Pracovali jsme na tom zhruba 2 roky a od letošního roku, od ledna, se začalo s budováním té dětské skupiny tak, aby mohla být od 1. září otevřena. Náklady na tu dětskou skupinu byly téměř 22 milionů, z toho 19 milionů tvořila dotace. Sport.
1: 4 Češky dnes čeká debut na tenisovém US Open. Na turnaji se poprvé představí Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová. Ta nastoupí proti Němce Lisové. Havlíčková se střetne s Maďarkou Bondarovou, Vidmanová bude hrát proti Španělce Bouzasové Manejrové a jako poslední nastoupí Bartuňková proti Egypťance Šerifové. 19-letá Tereza Valentová se z turné odhlásila. Počasí. Zítra čekejte v Olomouckém kraji malou oblačnost, přes den pak její přibývání. V Jeseníkách se může vyskytnout i přeháňka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a pované slabý vítr západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně na silnici 368 v Rovensku na Šumpersku. Kvůli budování návsi jsou tam zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 1. září s Tomášem Kedziorem a jasné, že věnovat se budeme především škole. Mimo jiné uslyšíme vzpomínky seniorů z Olomouce Hřebčína na jejich první školní dny. V okolí Písečné dělníci dokončují úpravy obecních lesů. Cílem je zadržování vody v krajině. Podíváme se přímo na místo a věnovat se budeme také olomouckému oddílu parahokeje, který se aktuálně připravuje na další sezónu. Přeji pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslat ručně psaný dopis se ještě i dnes může vyplatit. Přesvědčili se o tom žáci základní školy v Brodku u Konice. Ti jeho prostřednictvím pozvali prezidenta republiky Petra Pavla na první školní den a zároveň na oslavy z tého výročí školy. A školní rok zde v malé škole se 113 žáky v lavicích nakonec prezident Petr Pavel opravdu zahájil. V Konici pak jednal se starosty obcí z mikroregionu Konicko. Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Garneš.
3: Studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky.
2: Školní psycholog pracuje nově od letošního školního roku na základní škole v Hanušovicích. K dispozici ho budou mít děti i pracovníci školy, řekl ředitel David Navrátil, který kandiduje v říjnových komunálních volbách v Hraběšicích na Šumpersku za Sdružení nezávislých kandidátů. Vedení olomouckého hejtmanství chce zvýšit počet dárců krve. Dnes proto spustilo na středních školách kampaň, kterou chce oslovit plnoleté studenty a taky učitele a nepedagogy. Sdělil to náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z Hnutí ANO. Zástupci České vsi na Jesenicku dnes otevřeli zrekonstruovaný prostor před základní školou. Kromě hřišť tam vzniklo zázemí pro školní družinu nebo modulární knihovna. Potvrdil to starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobré odpoledne.
2: Také přeji hezké odpoledne.
1: Tak s jakým počasím šli školáci na svůj dnešní první školní den?
2: Já myslím, že poměrně příjemný, na obloze bylo částečně slunečno, ale přechodně se i zatáhlo, ale bylo bez srážek. Teploty dosáhly 22 až 25 stupňů v maximech, na horách teplota dosáhla 13 až 17 stupňů a vál mírný severozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak byl to opravdu povedený, takový pozdně letní den. Jaký bude večer a noc v Olomouckém kraji?
2: Večer bude postupně ubývat oblačnosti, v noci přechodně i do vyjasnění, ranní teploty klesnou na 13 až 9 stupňů a vítr v noci slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme dopoledne polojasno, skoro jasno, odpoledne pak může přibývat oblačnosti a později večer a pak v noci na čtvrtek se mohou vyskytnout i místní přehánky, to spíše na severu a na horách, ale slabé intenzity. Teploty zítra maximální kolem 25, 24 stupňů, takže zhruba o stupeň tepleji než dnes, na horách kolem 19 a vítr většinou slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Tomáš Ostrožlík, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se vydáme do Slatinic. Na tamní základní školu žáci jejího prvního stupně se vrátili po dvou letech do zrekonstruovaných tříd. Tak se podíváme přímo na místo a zjistíme, že k těm dosavadním díky modernizaci přibyly dokonce tři nové odborné učebny a stojí to za to.

0: čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých dvou let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Nové moderní zázemí můžou využívat děti a učitelé v základní škole ve Slatinicích. Skončila rekonstrukce tamní budovy prvního stupně. Historický objekt z konce 19. století doplnili tři nové odborné učebny. Žáci se do nich poprvé podívali právě dnes při zahájení školního roku a na místě byl také kolega Josef Čermák.
1: Rekonstrukce začala zhruba před 2 lety. Práce vyšly na bezmála 60 milionů korun. Zhruba 34 milionů korun pokryje evropská dotace. Zbytek financuje obec, tedy zřizovatel školy, pomocí úvěru. Historická budova školy ve Slatinicích stojí od roku 1880. Podle ředitele Pavla Ondráčka jde teď s trochou nadsázky v podstatě o nový dům.
2: Dostali jsme se v podstatě na cihlu, zůstali tady jenom obvodový zdi, protože v průběhu času se ukázalo, že i třeba historické trámy, o kterých jsme předpokládali, že budou přiznané, musí jít dolů, byly napadeny dřevomorkou. Neskutečně to zvyšovalo náklady a samozřejmě i tlak, časový tlak, finanční. To nás vedlo k tomu, že se stavba prodlužovala, museli jsme často improvizovat a vymýšlet řešení, která na začátku toho projektu nikdo nepředpokládal.
3: Součástí rekonstrukce byla také stavba nových odborných učeben, takže co se v nich budou děti učit?
1: Ano, je to tak. Ty učebny jsou celkem 3. Dvě z nich dělníci vybudovali ve 3. patře pod střechou. Původně tam byla stará půda využívaná jako sklad. 3. učebnu dělníci postavili jako venkovní přístavbu v přízemí. Popisuje učitelka prvního stupně Slatinické školy Radmila Linková.
4: To je ta prosklená velká do dvora, ta bude využívaná k přírodovědným polytechnickým záležitostem, jsou tam stavebnice, magnetické věci, merkur a tak dále. Tady ve 3. patře pod střechou teda máme multimediální, takže pro děti zajímavý prvek jsou virtuální brýle a vybavený notebooky. No a učebna další je jazyková, to znamená zase notebooky, sestavení lavic do takzvaných míst a sluchátka.
1: Ještě doplním, že odborné učebny jsou sice součástí zrekonstruované budovy prvního stupně, učit se v nich ale budou i starší žáci ze stupně druhého. Celkem na místní školu chodí bezmála 180 dětí, včetně 26 prvňáčků, kteří do školy nastoupili právě dnes.
3: Jak stavební práce ovlivnily chod školy?
1: Poměrně zásadně. V posledních 2 letech se kvůli ním děti z prvního stupně učili v náhradních prostorách. Část z nich byla v budově druhého stupně, část do školy chodila do Lichtenštejnského dvora. Historický komplex budov je dnes obecním úřadem. Děti se vzdělávaly v tamní knihovně i v zasedací místnosti pro místní zastupitelstvo. Zpět do školní budovy už se těšili nejen oni, ale i učitelé, říká učitelka druháků Jana Francová.
5: Ano, byli jsme tak různě po obci rozstrkaní, kde byly možnosti. Občas to bylo náročnější, občas to bylo i docela fajn a zvládlo se to. A teď se určitě všichni těší na to, jak to bude fungovat společně dohromady.
0: Těší se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc lidé ze Slatinic. Nová moderní škola tady funguje, otevřela se žákům právě dnes a na místě natáčel reportér Josef Čermák.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Po 21 letech získali v uplynulé sezóně parahokejisté Olomouce titul. Teď už se chystají na sezónu další a jak, to uslyšíte za pár minut.

0: Den v kraji se teď zatoulá do Olomouce a roku 2002. Právě tehdy byl založen oddíl parahokeje. Už za 3 roky slavili olomoučtí kohouti mistrovský titul. Ten další přidali do sbírky klubových úspěchů po dlouhých 21 letech. V letošním lednovém superfinále přehráli domácí Karlovy Vary 4-1.
1: Vlastně se to slaví do dneška, když to řeknu blbě. A jasně, bylo to neskutečný. Asi jsme na začátku s tím nikdo nepočítali a vyhrálo se to a slaví se to do dneška.
2: Říká na startu nové sezóny ještě k mistrovským oslavám gólman olomouckých parahokejistů a zároveň šéf klubu Michal Černoch. Cestu za titulem přímo na ledě vnímal účastník paralympiády v Miláně Martin Žižlavský.
3: Titul byl super záležitost. Já teda osobně jsem si ho asi neužil tak, jak bych měl, ať už nějaký oslavy nebo i ty pocity okolo, protože jsem se mentálně zaměřoval hlavně na tu paralympiádu. Takže to mě trošku jako emočně minulo ten titul, ale jsem rád, že to dopadlo a že většina kluku stoužila.
2: Olomoucký titul byl pro mnohé překvapením.
3: S tím, že přišel Martin Jopa do týmu, tak tam vlastně jsme cítili tu šanci, takže jsme zatím šli a dopadlo to. Ač ty Vary teda mají vždycky kvalitu a letos podle soupisky víme, že ji budou mít o to větší zase.
2: Martin Žižlavský moc dobře vnímá, že obhajoba titulu nebude jednoduchou záležitostí. Právě zmíněné Karlovy Vary hodně posilují.
3: Když všichni viděli teďka, že vlastně do Varu jde Alex Ohár a že Ráďa Zelinka vlastně bude hrát taky, takže tam jako jde vidět, že ta kvalita se zase něco zvedla. O to těžší to budou mít všechny ostatní týmy, včetně nás, ale určitě jim nedáme nic zadarmo a budeme se zase snažit jít až za tím titulem. Kluci něco natrénovali na společném soustředění a teďka začne sezóna, takže doufám, že to půjde furt nahoru ty výkony. No. Uvidíme, jestli se někdo přidá. Máme tam nějaký nový hráče zase ze Slovenska asi v týmu, takže to uvidíme, no, jak se to pak poskládá na ligu.
2: Kohouti se nyní představili na domácím turnaji. Některé opory ještě ale chyběly. Kádr se každopádně obměnil. Pokračuje Michal Černoch.
1: Změnil se náš kapitán, plní si vojenské povinnosti, tak je na misi. Radek Jedlička, který vlastně nás dovedl k tomu titulu, ale zase se nám vrací někteří kluci, kteří nehráli. Jeden ze Slovenska, podařilo se nám nabrat asi 2 nováčky nebo 3, kteří budou hrát za nás, tak uvidíme, co z toho bude.
2: Není ovšem jednoduché nové hráče pro parahokej získat.
1: Je to těžký, jako na naši republiku těch klubů je tady dost a prostě většinou se to hromadí ve větších městech, takže s tím máme trošku problémy tady, ale tak za každého hráče zaplať pán Bůh za něho. Trénujeme hlavně tady v Olomouci. Bohužel pořád je tady jedna ledová plocha v tým Olomouci, což je velká komplikace. Takže tréninky, že začínáme v 9:30 večer. Je to složitější, ale zase musím říct, že jakoby tady zimní stadion nebo vedení a i Olomoucký kraj nám vychází vstříc s podporou.
2: Uzavřel povídání o parahokeji a mistrovském klubu Michal Černoch. Z Olomouce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Vydáme se na Jesenicko. Ochránit domy před přívalovými dešti a zároveň zadržet vodu v krajině sucha by měla opatření, která dokončují dělníci v lokalitě pod Křemenáčem v Písečné. Podobné úpravy chystají i některé další obce z regionu. Více už reportérka Sabina Millerová.
1: A při těch přívalových deštích se stává, že voda, která zde teče z okolních kopců, se pak vylívá ven na to parkoviště, zaplavuje nejenom plochu, kde stojí auta, ale i okolní zahrady.
2: Popisujeme situaci za zdravotním střediskem v Písečné starosta Jan Konečný, který v komunálních volbách kandiduje za hnutí za spokojené občany. Právě takovýmto situacím by měla částečně zabránit současně realizovaná opatření.
1: Hlavně doufám, že nám to pomůže zadržet vodu v lese a

0: spotřeba voda, tak to jsou zase vhodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
1: Opatření, která jsou už téměř hotová, si vyžádají necelé 2 miliony korun, dodává Konečný.
2: Přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
1: Podobná opatření plánují také v sousední České Vsi, popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
3: My máme vytvořenou studii krajiny a teďka dokončujeme právě studii v lese a hotová by měla být v průběhu října. Příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
1: Opatření na zadržování vody v krajině plánují také ve Vápené. Podle starosty Leoše Haniga, který v komunálních volbách kandiduje za stranu Srdcem pro Vápenou, byly hlavním impulzem povodně.
4: Takže jsme už i v té studii, kterou máme zpracovanou, počítali s tím, že nějakým způsobem bychom chtěli nějak zpozdit tu záplavovou vlnu, protože my jsme obehnaní kopcema a tak, jak asi všichni letos vidíme to obrovské sucho, které kolem nás, tak jsme přesvědčeni, že pokud ta voda zůstane na kopcích, tak bude i pod horama.
1: V současné době vedení obce jedná s majiteli lesů.
4: Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
1: Podobná opatření se na Jesenicku realizovala už v minulých letech, a to například v okolí Širokého Brodu nebo Bílého potoka. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
6: Je 1. září, to znamená nový školní rok a my už za okamžik uslyšíme vzpomínky členů klubu seniorů z Olomouce Hřebčína právě na jejich první dny ve škole. Poslouchejte tedy dál Den v kraji.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaří.

0: Vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: první zářijový den v kraji Českého rozhlasu Olomouc se samozřejmě musí věnovat škole a v posledním příspěvku to uděláme opět. Vydáme se do Olomouce Řepčína, kde se pravidelně každý týden scházejí členové tamního klubu seniorů. Požádali jsme je, aby zavzpomínali na svou školní docházku, spolužáky i kantory.
1: Já si na nástup do školy moc nepamatuju. Vím jenom, že mě maminka pěkně oblíkla, doprovodila mě do první třídy a v první třídě nás čekala paní učitelka, která byla v mých očích taková hodně stará. Tomu se dneska směju, protože si říkám, kolik pak jí asi bylo let. Bylo nás hodně ve třídě a byli jsme ve velké škole, ale ta naše třída byla v takovém přístavku.
2: Jaká jste byla žačka?
1: Já jsem měla přísnou maminku a ta hodně přísně dohlížela na to, abych všechno měla v pořádku a teda ještě za nás bývaly docela přísný tresty, takže jsem všecko mývala včas uděláno.
2: Jaká je vaše první vzpomínka na školu?
3: Právě, že je to už tak dávno, že je tak v mlze.
2: Dobře, tak to nemusí být ten první školní den. Jaká je ta první vzpomínka?
3: Možná nová taška, nové pastelky. No a dost si pamatuju, že jsme se prali s klukama teda.
2: Znali jste se v té třídě?
3: Znali. A to byla ale asi více třídka.
2: Kde to bylo?
3: V Chomoutově.
2: A když se ohlédnete, máte pěkné vzpomínky na školský systém jako takový?
3: Určitě. A my si to dokonce oživujeme, že ještě teď se každý rok z 8. třídy scházíme.
2: Trestali za vás učitele?
4: Já si víc pamatuju až od 6. do 9. třídy, tak tam jsme měli paní učitelku tělocviku a ona byla taková rázná a my jsme ji měli teda hrozně rádi, ale ona učila právě ten tělocvik a zeměpis a ona vždycky říkala, nebudu psat poznámky, dětem vyřídím to na místě. Takže vždycky dala facku kluků z každé strany jednu a tím to bylo vyřešeno. No jinak s náma jezdila na výlety lyžovat jednou za měsíc, nás učila, takže jsme ji, říkám, měli rádi.
2: Měla jste nějakou učitelku idolku nebo učitele idola?
5: No to asi ne. Tak byli dobří a byli i horší.
2: Napadlo vás někdy, že byste to třeba dělala sama?
5: Ne, nikdy. Já bych učitelkou nechtěla být.
2: Jak vy pohlížíte na učitelské povolání?
6: Jsem z učitelské rodiny a v podstatě všichni příbuzní byli buď kantoři nebo doktoři.
2: Jaké z toho plynou výhody a jaké nevýhody?
6: Nevýhody, protože jsem musela být vždycky připravena. Nesměla jsem dělat žádné neplechy.
2: Máte kolem sebe partu, se kterou můžete vzpomínat na základní školu?
7: Ano, mám spolužačku a spolužáka, kteří se teda vzali a s kterým se doteď kamarádím. A my jsme se loni sešli s naší devítiletkou, absolvovali jsme ji v roce 70, to nám bylo 15 let, takže jsme se sešli ze tří tříd a já jsem takových 90% lidí tam vůbec nepoznala.
8: Jinak teda do školy mě vodila moje maminka, která tam učila ve škole v Holici. A měli jsme v té době takového podvraťáčka černýho. A Holice byla tenkrát opravdu dědina. Takže on poctivě, dokud žil, tak ráno vyrazil se mnou do školy. Jak jsem zašla do školy, tak se otočil a přišel domů.
2: Jak to vypadalo mezi chlapci, když jste nastoupil do školy?
9: Na to si vůbec nepamatuju, ale navážu na tu vaši otázku na učitele idola. Já jsem byl do té učitelky přímo zamilovaný. Byla velice šikovná, blondýna a potkal jsem ji tak před 2 lety v autobuse a říkám, paní učitelko, vy si na mě nepamatujete. A on říkal, jo, Jaroslav, jo, pamatuju. Jo, takže to jsem byl z toho hrozně překvapený a na ní velice rád vzpomínám.
2: Z Olomouce Řepčína, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Správci zámeckého areálu v Čechách pod Kostýřem sčítají škody po letních extrémně vysokých teplotách. V tropických vedrech rapidně ubylo návštěvníků. Sucho a horko škodilo také vzácným vystaveným exponátům i zeleni v zámeckém parku. To je téma, na které se zaměříme zítra. Poslouchejte tedy opět Český rozhlas Olomouc a po 17. hodině tento pořad.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ale u našeho vysílání zůstaňte i dál, protože po 18. hodině po zprávách budeme hrát dechovou a lidovou muziku na vaše přání. No a po hodině 19. ještě u té lidové zůstaneme. Chystáme každý týden pořad cymbál a husle. Připravuje ho Honza Žůrek a tentokrát to bude pozvánka na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů v Olomouckém kraji, tedy na Lidový rok do Velké Bystřice. Přejeme pěkný poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes debatoval se starosty konického mikroregionu. Dělníci opravili v Šumperku pavilon mateřské školy Jeremenkova. Plavecký bazén v Krnově je po roce opět v provozu. Zítra bude slunečno s postupným přibýváním oblačnosti a teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne navštívil Konici na Prostějovsku. S 20 starostů mikroregionu debatoval o problémech, které tamní samosprávy řeší. Patří mezi ně třeba špatný stav silnic, sucho nebo stárnutí a odliv obyvatel.
4: Mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat, dávat tím především mladým lidem šanci v těchto regionech buď to zůstávat, anebo se do nich po zkušenostech v jiných částech republiky nebo ve světě vracet.
2: Modernější zázemí mají děti v mateřské škole Jeremenkova v Šumperku. Vedení města nechalo za 29 milionů korun opravit jeden z pavilonů mateřinky. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Obnova se týká prakticky celé budovy od technických rozvodů a vytápění přes interiéry až po zateplení a instalaci fotovoltaické elektrárny. Výsledkem je modernější, bezpečnější a energeticky úspornější zázemí pro děti i zaměstnance mateřské školy.
2: Krnov dnes otevřel tamní plavecký bazén. Sportoviště bylo mimo provoz zhruba rok. Povodeň totiž v roce 2024 narušila statiku budovy a i bazénové vany. Město dokončilo všechny testy i nutné opravy. Řešení je ale provizorní, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Bude nutné během provozu pravidelně kontrolovat stav železobetonových prvků, zejména v místech, kde byly zjištěny poruchy, a postupně provést sanaci a zesílení poškozených konstrukcí, a to nejpozději v průběhu roku 2028.
2: Odkaz Marcela Duprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhaního festivalu Olomouc. Přehlídka začne ve čtvrtek a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Jejich hlavním dějištěm bude chrám svatého Mořice s proslulými englerovými varhanami. Poprvé v historii však festival zavítá také do koncertní síně v Uničově.
3: Sport.
2: Zranění v utkání šance ligy s Olomoucí znamená stopku na celý zbytek sezóny pro krajního obránce Baníku Ostrava Vlasie Siniavského. 29-letý Estonec si v závěru sobotního zápasu utrhl přední skřížený vaz v koleni. Klub o tom informoval na svém webu.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekáme polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později večer se můžou lokálně vyskytnout přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, foukat má slabý, většinou západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 300. kilometru za Lipníkem nad Bečvou u Jezernice ve směru na Ostravu. V odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný podvečer, je pár minutek po 18. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Je 1. září, děti se dnes ráno vrátili po 2měsíčních prázdninách do školy. No a pokud se i vás, našich posluchačů, týkal nějaký ten návrat do té poprázdninové doby, do toho poprázdninového života, tak já doufám, že všechno u vás proběhlo v pořádku a můžete si teď na oslavu po tom 1. zářijovém dni poslechnout vaši oblíbenou lidovku, dechovku nebo třeba cymbálovku. Volat si o ně můžete na číslo 221 555 444, ale také psát SMS-kové vzkazy třeba všem Lindám k svátku na číslo 723 70 33 51. Vilém Pospíšil už se moc těší na vaše telefonáty.

0: Strahováček a Vínečko jak višňa, to jsou dvě písně, které zazněly na úvod dnešního pořadu. Hrajeme pro radost, zpíval Josef Zíma, teď dohrála Vlčnověnka, no a Pepíček Zíma se chystá na další píseň, Kdyby ty muziky nebyly. To je skladba, kterou vybral pan Robert z Olomouce. Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Tak pro koho bude písnička?
1: Pro vás do rozhlasu, protože jste moc prýma rádio. Zkusil jsem se dovolat do hřebíku, nevyšlo to, tak to zkusím zítra. No a teď bylo by to pro Vlastičku do Krnova, pro Marušku, pro Jardu Vezbáře, pak by to bylo pro pana Kováře do Příkaz, pak by to bylo pro paní Uchytilovou, pro všechny linkaře, pro paní Ludmilu, Oldu Včelaře, no i zkrátka hodně, no a bylo by to i na bazén do Mohelnice, pro tetu Dášu, no a pro všechny bezvalidy a i pro ty, co jim nikdo nezahraje. A moc děkuju za písničku a držte mi zítra palce, ať se dovolám, ať to v žebikách vím. Dneska byly dobré otázky, či jsem teda nevěděl. Tak moc děkuju.
0: Budu držet palce, mějte se krásně, naslyšenou. Písničku budeme hrát také pro dědečka Josefa Pospíšila ze Zborova, který dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z vnoučat přeje Zdeňka, Karolínka a Michal z Brna.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Každý z nás se někde narodil, každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby si snad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musí.

0: se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu vánek tě laská, slzu osuší.
1: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Na začátek naší společné dnešní hodiny jste si mohli zatančit valčík, no a teď bude na řadě tango. Bude to konkrétně to nejhezčí tango. Zpívat bude Václav Žákovec a Anna Volínová a písničku vybrala a dovolala se do studia paní Jaroslava Skrnova. Hezký den.
4: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc. Všechny moderátory, pane moderátore, je to písnička i pro vás a děkuji moc za vyhledání písničky. Písničku bych chtěla věnovat mojí sestřičce paní Evičce Pastorkové z Olomouce, paní Zdeničce z Uničova, momentálně sanatorium Olomouc, paní Lidušce Siglové z Doubravice, paní Evičce ze Strukova s manželem. A potom bych chtěla, omlouvám se, vzkázat panu Robertovi z Olomouce, že tenhle pořad je, hrajeme písničky na přání k narozeninám a všem prostě, koho máme rádi, nebo těm, kdo nikdo nezahraje. Ale ne, aby on skoro v každém pořadu připomínal ty svoje hřebíky.
3: Ale tak,
4: já se mu moc
3: myslím
4: omlouvám,
3: si, že si řekl o, jenom o takovou malou podporu, kterou my mu samozřejmě rádi dáme.
4: On to říká i poledne i večer. Prostě, kdyby všichni, co hrají hřebíky, se tam ozývali. Já se strašně omlouvám, ale prostě mě to vadí.
3: V pořádku.
4: Ať se na mě nezlobí. Děkuji vám moc.
3: Písnička je vybrána. Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme paní Marii Tunisové z Postřelmova k jejím krásným 77. narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spoustu krásných chvil s rodinou. Ať se ti splní všechna přání a každý den ti přinese důvod k úsměvu. Přání a písničku posílá celá rodina z Postřelmova.

0: Než život odletí, to jsou poslední slova písně Nejhezčí tango, které zpíval Václav Žákovec a Anna Volínová. My máme ještě spoustu času, než dnešní pořad Hrajeme pro radost odletí, a proto je tady další píseň a také další posluchačka, tentokrát paní Marie, která volá z Kroměříže. Hezký den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví, Zdeničce do Uničova, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Hrochova, Zdeničce do Prostějova, Jindřišce do Chropině, Vláďovi do Tovačova a Jiřímu do Litovle. Pane Vileme, vám moc, moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Já také, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička bude opět k narozeninám a opět pro pana Josefa Pospíšila ze Zborova. Tentokrát mu hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí kamarádi. No a píseň posíláme také milé Leničce Navrátilové z Mašovic u Znojma. K dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásky přejí rodiče Hela a Miloš Čecháčkovi z Náměště a také tety Anička a Martička.

0: slunečko jít.
1: To bylo Červené jablůčko, Manželé, Osičkovi a Hosté. Taková směs několika lidových krásných písní. Věřím, že se vám také líbily. Tichá voda do Dunajka padala, to je další píseň. A na telefonu mám pana Láďu Stovačova. Hezký den.
2: Dobrý den, pane redaktore, děkuji, že jste mě vzal. Děkuji vám za vyrobání písničky. Zdravím Český rozhlas, Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat panu Joškovi Šitarovi, blízce pod Hostýnem, a jeho manželce Romaně. Dál bych to chtěl poslat Janice Jeklové za přeložení toho receptu. Dál bych to chtěl poslat paní Jiřímu z Litovle, paní Maruše do Přerova a paní Maruše do Kroměří a mé sestře do Pečovateláku. Děkuji za vybrání písničky, děkuji za všechno, co jste mě udělali. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače a děkuji vám. Nashledanou.
1: My děkujeme za zavolání, mějte se krásně, nashledanou. Písničku posíláme také paní Janičce z Roštění, která před pár dny slavila narozeniny. Přeji vám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání a panenka svatohostýnská, ať vás opatruje a andělíček, ať vás chrání. To vám z celého srdce a lásky přeje František od Brna a dodává také nejmilejší přání krásného večera a hodně štěstí pro paní Evičku z Modřic a Zdeničku s milující kočenkou a také Mařenku z Kroměříže a pro paní Julinku z Přerova.

0: zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych dodatečně popřát k meninám, bylo Pavlínky, tak Pavlínce do Bravové, do Postřelmova, hodně štěstí, zdraví a lásky ode všech. Pak bych chtěla ještě pozdravit Pankrácovi do Postřelmova, do Rapotina Válkovi, Marušku do Kolšova, Aničku do Bludova, do Tovačova.
1: Panu Láďovi.
0: Láďovi do Tovačova, než mi to dojde, že? A ještě bych chtěla pozdravit Františka od Brna. Děkuji moc a hezký den, pane Viléme. Příjemnou službu.
1: Díky moc, mějte se. Naslyšenou.
0: Ano.
1: Budu se těšit. Dnes je 1. září, jak už jsem říkal, některé děti se vrátily do školních lavic, některé poprvé, některé třeba do toho posledního ročníku. A jeden takový vzkaz tady vlastně máme. Zdravíme všechny spolužáky ročník 1945 ze základní školy Olomouc na třídě spojenců. Je to 75 let, co se známe. Vyšli jsme v 8. A, náš třídní učitel byl pan Špagín. Jmenuji se Petr a žijí v Německu, takže tímto pan Petr zdraví své bývalé spolužáky. Věřím, že jste třeba někteří z vás pana Petra poznali a třeba se s ním ještě uslyšíte.

0: S veslováním začala v 11 letech na řece Moravě. Dnes má na kontě medaile z juniorského mistrovství Evropy i světa a patří k nadějím českého veslování. Díky sportovnímu stipendiu studuje na prestižní americké univerzitě. Jak se jí daří? O tom si s členkou veslařského klubu Olomouc Michálou Uličnou budeme povídat ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin.

0: odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Heligonkári Fejšovci, ti jsou připraveni, aby zahráli a zaspívali další píseň Keď som išiel cestě hory. A tu píseň vybral pan Ondřej z Velkých Karlovic. Hezký den, hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, pane Vělem. A prosím o zahrátí písničky pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan u Prostějova, potom pro paní Ludmilu z Doubravice, potom to bude pro manžele Veroniku a Roberta Valchářovi z Velkých Karlovic, pro známou Ivetu Šulakovou ze Vsetína, no a pro všechny přátelé a známé. A pro všechny posluchače z Valašska, od Vsetína a z Hošťálkové taky.
2: Tak věřím, že až tam písnička doletí, že si ji užijí. Mějte se krásně, naslyšenou. Hrajeme také všem posluchačům, kterým nikdo nezahraje, jen tak pro radost a potěchu písničku posílá Jana. Krásný podvečer, pěkně prosíme o zahrání našim drahým přátelům, na které moc a moc myslíme, Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loníčkové, Zdeničce Pavelčíkové, Věrušce z Olomouce, Haničce Kalábové se synem z Předmostí a váženým pánům Jiřímu z Litovle a Jiřímu z Kunštátu. Vše krásné, spoustu zdraví a štěstí ze srdéček všem i těm smutným posílá Věrka Halousková s Hodným vnukem Adámkem.

0: Keď som išiel cez tie hory, heligonkári Fejšovci hráli a spívali túto píseň na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a když sme šli cez tie hory, tak sme mohli jít třeba do hospody. Poď, panenko, do hospody. Další píseň, ktorá zazní hrát, bude kapela Atlas. No a hrát bude také pro paní Zdeňku z Chvalíkovic, ktorá sa dovolala a ktorá mi prozradila, že dnes slaví narozeniny, tak ja jí tímto gratuluji a přeji vše nejlepší. Krásný den.
1: Děkuji vám, přání k narozeninám a děkuji vám za vybrání písničky a také by pozdravila do Krnova paní Vlastinu, moc zdravím, paní Vlastino, hodně, hodně zdraví a paní Zdenku do Hrochova a kdyby to paní Zdenka neslyšela, ať i paní Jarka z Hrochova, kdyby to slyšela, ať i vyřídí také ode mě velký pozdrav. Děkuji vám za vyřízení písničky a někdy zase zavolám.
0: Budeme se těšit. Teď se vydáte do té hospody, že?
1: Budou Marie, tak zavoláme na Marie.
0: Ano, dobře, budeme se těšit. Mějte se krásně, díky moc.
1: Děkuji naslyšenou. Vám.
0: Naschledanou. Písnička potěší také Jindřišku v Chropini a bratra Vláďu v Tovačově a také všechny ostatní, kterým nikdo nezahraje. Hrát budeme Vlastičce z Krnova, Zdeničce z Hrochova, Toničce z Ludmírova, Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Kunštátu a Břeťovi ze Štítů, no a také Františkovi od Brna, kterému moc a moc děkuji za přání k narozeninám. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění, no a pro úspěšný den hrajeme paní Svorníkové, posílají Tymrákovi a Čmelínovi. To je dnes úplně vše, jak tak koukám, čas na dalšího posluchače či posluchačku nám bohužel nevyzbyl, ale možnost budete mít zase zítra zavolat buď mezi 12. a 13. hodinou, nebo opět mezi 18. a 19. hodinou. Už za malou chvíli zprávy v 19 hodin, no a potom cymbal a husle. Tentokrát nás Honza Žurek vezme na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. Tak krásný

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. V Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technik. Začíná rekonstrukce cesty mezi Těchanovem a Jiříkovem u Sovince. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 27 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku v Brodku u Konice na Prostějovsku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
2: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
0: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe a mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky.
0: Správa silnic Moravskoslezského kraje začala s rekonstrukcí cesty mezi místní části Těchanovem a Jiříkovem u hradu Sovince. Cesta už byla v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba 2 měsíce. Silnice je úplně uzavřená.
4: Opravovaný úsek začíná u točny autobusu na zastávce Jiříkov-Těchanov a končí u křižovatky krajských silnic nedaleko obecního úřadu v Jiříkově. Přístup na cestu budou mít pouze místní zásobování a vozidla integrovaného záchranného systému. Při pokládce asfaltu po cestě neprojedou pravděpodobně ani místní. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: České basketbalistky i s pivotkou Natálií Stoupalovou z Javorníku na Jesenicku mají za sebou generálku na blížící se mistrovství světa v Berlíně. Národní tým porazil Jihokorejky 79-64. Do skupinové fáze šampionátu vstoupí české hráčky za 3 dny duelem proti Itálii.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později večer se můžou lokálně vyskytnout přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně na D46 mezi 12. a 13. kilometrem u Brodku u Prostějova ve směru na Brno. Na vozovce je rozsypaná hlína a kamení a je tam neprůjezdný jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Cymbál a husle.
6: Hezký podvečer, milí posluchači, vítám vás u dalšího vydání hudebního magazínu Cymbál a husle, který si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete v premiéře naladit pravidelně každé úterý krátce po 19. hodině. Dnes se nezadržitelně přivalil nový školní rok, což v kalendáři milovníků lidové kultury na střední Moravě tradičně znamená jediné. Nejbližší víkend bude opět patřit Mezinárodnímu folklornímu festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici, jenž letos napíše již svou 36. kapitolu. A protože i náš týdenní pořad žije aktuálním folklorním děním, rozhodli jsme se dnešní vysílání pojmout jako jednu velkou srdečnou hudební pozvánku na událost, kde se jako každý rok představí soubory z nejrůznějších koutů naší republiky i ze zahraničí. Jedním ze vzácných a divácky mimořádně oblíbených hostů podobných slavností bývají vždycky slovenské taneční soubory. Mezi něž bez pochyby patří i Podpoljanci ze Slovenské Dětvy. Abychom se správně naladili, nabízím temperamentní rozkazovačky z rázovitého kraje pod Poljanou v podání legendárního orchestru Diabolské husle. Pěkný poslech vám přeje Honza Žůrek.

Velkobystřický festival Lidový rok se od svých počátků vyznačuje mimořádně pestrou a promyšlenou dramaturgií. Jejíž ambicí je divákům nabízet nejen bohatství domácí tradice, ale též přesahy do odlišných hudebních i tanečních kultur. Páteční zahajovací program letošního ročníku v prostředí zámeckého amfiteátru zpestří od 8. hodiny večerní populární písničkář Michal Horák. Jehož vystoupení tak symbolicky propojí mladistvou písničkářskou energii s letitými folklorními kořeny. Pozor, na tento úvodní koncert je třeba si zakoupit zvláštní vstupenky. Zatímco zahajovací páteční večer bude patřit současnějšímu písničkářství, víkendový program už plynule přejde k samotným prazákladům lidové kultury, přičemž na festivalová pódia zavítají hosté nejen z rozličných národopisných oblastí Čech, Moravy a Slezska, ale prostřednictvím zahraničních souborů třeba i z Portugalska, Ukrajiny či dokonce dalekého Mexika. To uslyšíte hned poté, co připomeneme velmi mladé domácí zastoupení. V úpravě Lenky Černínové hraje a zpívá cymbálová muzika Andílci z velkobystřické pobočky Základní umělecké školy Žerotín v Olomouci.

Ano, i tuhle mexickou sestavu Compañía de Danza Folklórica de la Universita Azcapotzalco můžete už tento víkend ve Velké Bystřici vidět tančit na vlastní oči. Neodmyslitelnou a snad i tou vůbec nejdůležitější součástí velkobystřického festivalového dění jsou dětské soubory, jimž je pravidelně věnován i nedělní polední blok s přiléhavým názvem Na návsi i za stodolo. Účast dětí na pódiích zkrátka není o primárním uchovávání tradic pro další generace, jakkoliv vzletně to může znít, ale především o spontánní radosti a upřímném nestrojeném předávání her, říkadel, písniček a tanců, jež si malí účinkující dokáží bezprostředně a s uvěřitelnou hravostí osvojit. Jako pozvánka právě na tato kouzelná vystoupení nechť nám poslouží úsměvný hudební vzkaz, v němž místní dětský folklorní soubor Krušpánek nejen zaspívá, ale s notnou dávkou roztomilosti i zarecituje o svých kulinářských preferencích za doprovodu muziky Haná. Na hanácké hudební škádlení potom plynule naváže dětský soubor ze Slovácka, vynikající Kijovánek s písničkou Co ten ptáček.

Festival Lidový rok by se samozřejmě neobešel bez výrazného zastoupení domácího, tedy hanáckého folkloru. Současná interpretace lidových písní na Hané se i díky autorce desítek hudebních úprav Zuzaně Blahunkové vyznačuje úctou k původním sběrům, současně ovšem s invencí a citem pro moderní aranžerské postupy, aniž by se tím jakkoliv narušila samotná podstata písňové perly. Jedním z těles, jež svým entuziasmem a často velice precizním projevem dělají hanácké písničce skvělé jméno široko daleko, je bezesporu cymbálová muzika Záletníci. Jejíž primáš Ondřej Nakládal nás i svým zpěvem zavede na nedaleký tršický zámek písní už spíše záhorskou.

tom, že folklorní dění má silné zázemí nejen v rovinatém kraji úrodných lánů, nýbrž i v rázovitých průmyslových centrech plných ostravského temperamentu, nás za chvilku ještě přesvědčí soubor lidových písní a tanců Hlubina se svými originálními ostravskými obrázky. Také Hlubina o víkendu do Velké Bystřice zavítá a já jsem tím svou dnešní pozvánku na 36. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok dovedl do finále. Nezbývá mi, než vám osobní návštěvu Velké Bystřice doporučit. Kromě samotné lidové hudby a tance bude po celý víkend pamatováno i na řemesla, výstavy a tradiční gastronomii, a to vše navíc s naprosto bezplatným vstupem. Z vln Českého rozhlasu Olomouc se s vámi pro dnešek loučí Honza Žůrek a budu se těšit na viděnou a naslyšenou třeba na některém z bystřických programů a nebo zase za týden v úterý večer u dalšího vydání hudebního magazínu Cymbál a husle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Od dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: A poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první se jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojují, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
9: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
10: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde?
10: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde to bylo?
10: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
11: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
11: Jo.
1: Jaký to je?
11: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
12: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly.
13: Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
14: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhán na vevně.
1: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
1: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: to jsme máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené, takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda.
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno, takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím, načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Ne, není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Tálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsesbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně, někteří i, a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhá vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě, Jiříčku.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i Jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně

0: pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílejch šatech, takže to bych, myslím, měla statínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone, či Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: právě proto.
1: Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojení něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlo se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevít. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokra nepřišel na chuť samonosným křídlům. A A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídlil závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Kbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s třemi licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našeli se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avi pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: O Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komáru je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární těžádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je na pováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let, a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

jméno, titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou byl tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji.

0: dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina.
1: That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí. Prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy.
1: Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. Aneb vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček, jo. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš
1: teď. Ze základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Základní školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A s tou Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdnu, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnice jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo.
0: No.
1: A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: A jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předmět. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i s intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Dojistě, už jsem to bude stala. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podřenost seštěnou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě děkuju. Přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať má vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce. Ano,
0: přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer a naslyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuju, dobrou
1: a
0: noc.
1: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
2: Já vzpomenu na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se hl netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No, samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám, to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přijel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku olíznou, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky. A prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme měli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným, když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, to, že jo?
2: Ano, samozřejmě, se základní školy, to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
2: a
1: bude prostě veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to protože, no byla jsem živé dítě prostě na vesnici Miroslav, já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila a vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne, že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na to,
0: jo,
1: na
0: ten to je pravda.
1: Životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo,
0: dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo? Já
0: jo.
1: To vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam kdo může, kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocný, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce zašla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je, no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá.

0: Tolik je žoráž skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě.
1: No, a jak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první

0: školní třídy.
1: Jo.
0: A šli jsme tam okolo a jeden známý se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
1: Uh-huh.
0: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Mm-hmm. Není to už, no ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme 6 absolventů každých 5 let.
1: Aha.
0: A já už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
1: Takže tohle to máte ráda, tyhle ty srazy a povídání.
0: Ano.
1: No.
0: A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, to každý, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, mm-hmm. každý ten noční, ten, ta třída a podle toho, kolik se přihlásí.
1: Mm-hmm.
0: Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval, a teď se podíval na mě mm-hmm. a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídní, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
1: Jo.
0: Teď to bylo za 15 let.
1: Mm-hmm.
0: No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, no, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase mě řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, mm-hmm. držel nás tam za ruku, držel mě za ruku a to a ještě dostal s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let, mm-hmm. přišel, už nemohl přijít, přišel, ale na profesor z matematiky.
1: Mm-hmm.
0: Se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat? Protože už ti učitelé nebyli.
1: Mm-hmm.
0: No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů
1: mm-hmm.
0: v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
1: Jo.
0: Mm. Už je to teda málo.
1: Mm.
0: No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka šla do první třídy.
1: A byla jste se podívat?
0: Nebyla, protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
1: Aha.
0: Tady je doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila
1: no.
0: A ta druhá byla doma.
1: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo?
0: Určitě.
1: Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
0: Ano. A těší se teda za to šikovný holky. Tak
1: to je dobře.
0: A teďka mám doma zase vnučku,
1: ano.
0: která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, už šla teda dnes do 4. ročníku
1: mm-hmm.
0: a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou.
1: Mm-hmm.
0: Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sam jedničky, takže
1: no,
0: to není normální.
1: Prosím, tak to jí...
0: Ona se teda na vysokou chce,
1: jo.
0: Takže ona, jo, a ten kluk chtěl taky na vysokou, teď maturoval, ten její.
1: Takže mají před sebou spousty studentských let.
0: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo, tady z těch předmětů uměleckých, že ona matka. Má nadání, no.
1: Tak to je dobře.
0: Říkám, pochom se, říkám, popatíte, že?
1: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
0: Já
1: děkuju.
0: Taky, já podařil se jednou dovolala, málo když se dovolám.
1: Budu si tak těšit zase příště, taky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová, a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba, pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává, dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju, popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolala se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: To se stává někdy, ano.
1: Ne, škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Potom nejako tu, nejak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mi ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyměřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: A namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně tady to co se v učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potkal, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantikem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mjatko Dresterovo, to už jsme se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Chrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně, toho bylo hodně, těch Lotrovin, no, někdy jsem za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla za kotlety, jo. Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo. Když nás takhle trestal, pan učitel, no. No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využíváni na tu zemědělskou práci, jo. No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy, taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím,
0: jo.
1: Když vidím ty lidi, s kterými se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko, v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádiu slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: No, ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nejak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. No, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přesto nejde vlak, to musí Jo, přece když uděláme někde za 50 000 práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku. Jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: No, na nějaký ty, chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé taky byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidiči s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku, náš byl třeba jako v ročníku jenom 84 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci, podle toho, z kterých jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No, bylo to zajímavé. No, teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, těch vesnic a z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moja
0: vzpomínka. Ta škola,
1: to jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je těch tříd víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak zvědavá, jak se mu ve škole líbí, a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valaska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano,
1: a,
0: ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valaska, Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumějí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Já už budu mít taky 80 roků,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Tak jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výboře byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No, to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže já potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Ale jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mě milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit. Když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece, tohle to nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, který se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku. Nikdy bych to z pusy nevypustila. Prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala jsem jí přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení, já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc se mě líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička,
0: tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně obdivuju jí, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se nic nehorší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
1: Ano.
0: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku.
1: Uh-huh.
0: A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum,
1: ano, ano,
0: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic.
1: Mm-hmm.
0: Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
1: Jo.
0: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla.
1: Mm-hmm.
0: Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
1: Jasně.
0: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča.
1: Uh-huh.
0: To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko se soudí, už jsem znal z paměti.
1: Jo, rozumím. Uh-huh.
0: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům,
1: uh-huh,
0: tady jsme vychovali 3 dcery.
1: Jo.
0: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
1: Jo, tak to je krásná věc.
0: Tak dojemný a prostě nádherný.
1: Ano.
0: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru.
1: Ano.
0: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele.
1: Mm-hmm.
0: To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
1: Mm-hmm. No ale to už trošku odbočujeme. My jsme přeci jenom u té školy, Hinku. Tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy. Jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
0: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali.
1: Uh-huh.
0: A potom dál to kvitovali s povděkem, protože i oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti. Na
1: jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
0: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem schopně,
1: mm-hmm,
0: dokáže udělat taneční zábavu sám.
1: Mm-hmm.
0: No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu, uh-huh, do základní umělecké školy.
1: No,
0: a teď
1: tak
0: bude
1: to je krása.
0: Takže myslím si, že jsme

0: dokázali.
1: Nádherně, ano. Dobře.
0: Prostě.
1: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
1: Dobro.
0: A přeji hezkou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pan

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půlnoci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem, a to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on ne, teďka já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje? Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyly slávu. Kdo viděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se to ale prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu. Říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy, kdy si písničky integrujou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si peru sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pane, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a mám tady ty dvě a on najednou jakože jo a teďka já

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přinesl svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou.

No, a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí. A já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčný mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.